0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Tohle vám hrajeme nově.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Na výlet?
3: Ano.
2: Jak?
3: Autem.
2: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
3: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
2: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
3: Olympia Plzeň CZ.
4: Hit Radio.
5: Hit Radio.

0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Na výlet?
1: Ano.
0: Jak?
1: Autem.
0: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
1: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
1: Olympia Plzeň.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Na výlet?
1: Ano.
0: Jak?
1: Autem.
0: Kde ho vezmeme? Jaké? Kde? Za kolik? Jak to zaplatíme?
1: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
2: Olympiaplzeň.cz. Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Na výlet?
1: Ano.
0: Jak?
1: Autem.
0: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
1: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
2: Olympiaplzeň.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hranice pro odchod do důchodu se zatím posouvat nebude. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ale ostře kritizují. Koalice zatím nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Zákeřní hantavirus by se neměl objevovat v Česku. Riziko jeho výskytu je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha velmi nízké. Situace kolem výskytu viru v zahraničí, ale české úřady sledují a krajští hygienici a lékaři k tomu obdrží informace a doporučení. Loď, která pluje pod nizozemskou vlajkou a na níž se lidé hantavirem nakazili, je aktuálně u španělských Kanárských ostrovů. Víkendové derby pražských S se dohraje dnes odpoledne. Přesně ve 12 hodin totiž zasedne disciplinární komise ligové fotbalové asociace. Slávii, která v závěru utkání porušila povinnosti pořadatele, hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Už dříve se předseda Tvrdík nechal slyšet, že případné oslavy titulu budou bez fanoušků. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Praha usiluje o rekonstrukci azylového domu armády Spásy v Tusarově ulici. Odhadovaná částka je 200 až 300 milionů korun. V objektu od května ukončilo činnost bezdomovecké denní centrum. V budově teď vznikne bezbariérové sociální zařízení, sloužící jako azylový dům s vyšším standardem, a to péče pro lidi bez domova po hospitalizaci, seniory bez zázemí nebo pro lidi s omezenou mobilitou. Zataženo místy přeháňky, ranní teploty kolem 6 stupňů, čeká nás větrný a chladnější den. Odpoledne maxima klesnou na 10 až 12 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Tak dneska už ten otevírák sedí teda. My jsme totiž, ahoj Jasmin, my jsme totiž to zapomněli včera s Davidem vyhodit. A ty jsi tady včera nebyla.
2: Ty jsi to zapomněl vyhodit.
1: Jo, takhle, já tak jsem to zapomněl vyhodit. Takže týme, podejte hlášení. Jasmin, zde?
3: Ahoj, jsem tady.
1: David, zde?
2: Zde.
3: A Michal?
1: Taky zde. A vy tady jste taky, dobrovolně jste si nás pustili, posádka kompletní, tak můžeme začít. Dan Barta, On My Head.
0: Hit Radio City.

0: 6 hodin, 5 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Mě by zajímalo, jak se vám vstávalo, protože minimálně u nás tady ve studiu je jeden člověk, který měl to vstávání takové náročné, tak aspoň pokračuji.
1: Je to pravda, tentokrát to vyšlo na mě teda. 2,5 hodiny cca spánek. Měla jsem koncert, pak jsem si říkala, hele, tak nebyla jsem tady kvůli koncertu včera, tak dneska bych už jako měla přijít, že jo? No,
0: to byl ten koncert vlastně, na který jsme v minutě šampionu, která nás čeká teď, rozdávali lístky, takže dorazili posluchači.
1: Jo.
0: Já jsem viděl nějaký fotky a vlastně jsem na tebe tak jako myslel, protože když jsem viděl fotky, co přišly do skupiny na WhatsAppu právě z toho tvýho koncertu, tak já už jsem se ukládal ke spánku a říkám si, tak to bude naopak. Míša bude vyspinkaný, ale zníš v pohodě, vypadáš fresh.
1: Jo, no tak to jsem ráda. Co vy, pánové?
2: No já jsem se ještě chtěl zeptat k tomu koncertu, ty jste nebyla ráno, takže ten koncert byl ráno, nebo jak si to máme myslet?
1: Ne, ale vzhledem k tomu, že já začínala zpívat 9:30 a to je doba, když stávám do rádia, že už jsem večer úplně mrtvá, tak jsem se potřebovala vydatnout trošku.
2: Jasně. To, že jsme tady zůstali ve dvou, to tě nechalo klidnou úplně.
1: Dobrý, co ty, Míšo?
2: Ve štychu.
0: Já jsem se chtěl zeptat na to stejný, ale vlastně pak jsem si to nedovolil, tak se David zeptal, no, takže chápeme. No, já dobrý, já vlastně v pohodě, těšil jsem se na tebe.
1: Jo, no tak jo, co vy?
0: Co vy, kdo nás posloucháte, jaký máte ráno? Měli jste třeba náročnou noc, nebo máte pohodový ráno, to chceme vidět. Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste, no a jaký máte ránko? Číslo 777-937-777, no a mezi tím další muzika. Benson Boone, Beautiful Things, na Hit Radio v 6:07. Hezké ráno.

0: Benson Boone. Takhle vám hraje úterní hitrádio, posloucháte Snídaní šampionů, no a startuje minuta šampionů, ptali jsme se vás, jaké máte ráno, nebo jakou jste měli noc, tak jdeme na to.
1: Andrea Brno vstává do práce.
0: Hezky. Roman Ostrava startuje auto.
1: Karolína Opava maže rohlík.
0: Barbora Karlovy Vary běží na směnu do práce.
1: Lukáš Lunchcrown prý neví, co je ráno, protože každý den vstává do práce ve 23.30.
0: Jak můžeš vstávat do práce ve 23.30?
1: To není ani noční, ani jako, asi to ne.
0: David Žacler, ráno klasika, holky vzbudit, vitamíny, obléknout svačinu, připravit tašky a odvést do školy. Danča a Naty vás pozdravují.
1: Simona Kladno právě chystá dětem snídaní.
0: Ahoj do rádia, tady Honza, se spánkem jsem na tom jako Jasmin, s tím, že já už jdu do postele. Honza.
1: Janča Praha teprve se rozkoukává.
0: A je to. No tak jako je z vašich zpráv cítit, že někdo z vás má náročné ráno, někdo, jak někdo vstává ve 23.30, to ani nejdeš spát snad, ne?
1: Přesně, jakože pracovní doba, co začíná nějak touhle dobou, to je zvláštní.
0: To vás obdivujeme. No tak nicméně, jsme rádi, že jste se nějak z té postele vykopali, no a co by vás mohlo zabavit teď, jsou další hity. Bude Michal Schulte, Ari Heb a taky Minelli, to je tohle. Ram pam pam na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Michal Šulte a Rehab, 6 hodin 17 minut na Hit Rádiu. Byla u vás včera bouřka? Dost pravděpodobně ano, někde krupobytí a na Liberecku se dokonce objevil úkaz, tady čtu, který vypadal jako z filmu Den nezávislosti. Název Roll Cloud. A vlastně já, když jsem to čet, tak si říkám, nebo takhle, taky si všímáte, že za poslední roky se začaly tyhle bouřky pomenovávat jako anglicky, co dřív nebylo.
1: Co je pravda, zároveň předtím se to pojmenovávalo po ženách, že jo? Takže vlastně my ženy teďka můžeme být klidný.
0: Jo, takhle, jakože prostě když přišel hurikán, tak se to pomenovalo po ženský. Tak jako tam to docela chápu, ale tak od dřív...
2: Proč asi?
0: Ale tak dřív prostě byla bouřka, byla taková maková a dneska, abys tomu rozuměla, co se teda vlastně jako dělo, aby si s tomu vzala normálně česko-anglický slovník, no, protože shelf cloud a roll cloud.
2: Já jsem to taky včera čet, tady dokonce mám titulek, Libercem se prohnal impozantní roll cloud. Tak já jsem si říkal, to by nějaká schůze členů generace Z, nebo nějaký snack to možná zní, ale ono to je přitom jenom jako bouřka, no.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Na výlet?
1: Ano.
0: Jak?
1: Autem.
0: Kde ho vezmeme? Jaké? Kde? Za kolik? Jak to zaplatíme?
1: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
2: Olympiaplzeň.cz. Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D1 na 5. kilometru za Průhonicemi ve směru na Prahu dejte pozor na nepojízdné osobní auto a na kolonu už se připravte na příjezdu do metropole od Kolína. Šťastnou cestu!
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Hit Radio City.

0: Ray Dalton. Blood Running. 6.29, posloucháte Hit Radio a doufáme, že máte parádní ráno. Michal, Jasmin, David s vámi. A David má...
1: Ranní update.
2: Jich Francie už zase žije filmem, v Cannes totiž startuje 78. ročník legendárního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude režisér Peter Jackson, převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Ledoví muži dorazili do Česka a podle předpovědi se zdrží minimálně celý týden. Studený oceánský vzduch srazil teploty na úroveň, na kterou jsme zvyklí na začátku jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Za levné balíčky z Číny si připlatíme. Evropská unie totiž zavádí clo na jejich dovoz. 75 korun za každou kategorii zboží v zásilce. Zatímco v roce 2023 doputovali do Česka zhruba 3 miliony zásilek nízké hodnoty, loni to bylo už 105 milionů.
0: I 75 korun za každou kategorii, takže když se objednáš 3 různý druhy zboží od jednoho prodejce, tak zaplatíš 3x75 korun.
2: Přesně tak. Zatímco když objednáš balíček o 10 kusech stejného typu, tak je to jenom 75 korun.
0: Vy objednáváte něco takhle z Číny, nebo?
3: Moc to nepodporuju asi, no.
0: Tak já teda musím říct, já jsem jednou zkusil, jo, koupit díl do auta plastovej za asi za 200, který normálně stál 5000, přišlo to a pasovalo to. Mm. Jo, takže zkušenost jako dobrá. Jinak si myslím, ona je to taková zásilka s překvapením, jo. Vlastně to bylo na poutích, nebo možná ještě štěstíčko se tomu říkalo, ne? Že si to koupíš a vlastně zjistíš, co tam je až potom, no. Nicméně na tohle by bylo obří clo. Tohle je národní klenot.
2: Že tohle vždycky přijde dobře, že jo? Tohle vždycky vyzní dobře.
0: Tohle vyzní skvěle. Šrouby do hlavy. Lucie na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: tohle je Ina a Hot. 6.38
1: a taky úterní hit rádio.
0: Hezké ráno. Jasmin. Máme tady dalšího člena týmu, který je o rok starší. Všechno nejlepší ti přejeme.
2: Děkuji. Proběhlo to v neděli, už to mám za sebou.
0: No, proběhlo to v neděli a mě by zajímalo, jestli to je teda ve stejném módu, jako když jste slavili narozeniny tvýho Kuby, a že jste to slavili asi 2 týdny puse, tak jako jestli to pokračuje ta party, nebo?
2: To takhle nebylo, jen jsme o tom jako často mluvili, ale jinak ne, měli jsme jednu neděli, kde jsme se sešli všichni, nebylo to takhle rosto do více dnů a je to, bylo to hezký.
0: No tak všechno nejlepší a mě by zajímalo, takhle, my musíme říct, kolik tě, když se to už neříká, protože on tady je totiž jeden konkrétní výzkum, jo, že vědci tvrdí, že po 26 kvalita volných mužů prudce klesá, že pokud si prostě nevybereš partnera do 26 let, takže už jako máš smolíka, no, že už to pak jako přebraný. Tak by mě zajímalo, tobě je teda o rok víc, 27, tak jako jestli jsi teda spokojená, jestli to jako klaplo.
2: Já si myslím, že klaplo, já jsem šťastná, já jsem spokojená 5. rokem, takže...
0: Davide, pojďme se to dělat s tím prstínkem na té ruce. Normálně ty, Jasmin si automaticky začala otáčet prstýnek, který má jako deku, to není snubák, to je
2: to snubák. To není snubák, ale je na tom místě, máš pravdu.
0: To je dekorace, Jasmin si jim začala točit a bylo to jako, jakože vlastně se ti automaticky začalo v hlavě jako, tak jako mlít, že no jo, tak by si mě mohl teda už vzít.
2: Ne, počkej, to byla sranda, protože jsme měli rodinnou oslavu a teďka se tam sešla Kubova mamka. Moje mamka a obě říkali, my jsme si mysleli, že to je nějaká jako oslava nějakých zásnub, že nám něco řeknete. A říkám, prosím vás, když jsme to takhle tady upíchli jako ze soboty na neděli, kdyby to bylo plánovaný takhle, tak se to řeší přece mnohem díl dopředu, kdyby jsme vám šli oznamovat něco.
1: A hlavně, kdyby bylo jenom na Jasmin, tak už by se to dávno stalo.
2: No, přesně,
1: že jo?
0: No to je pravda. A vy jste teda počkej, takže to byly na oslavy a oslava narozek a byly tam teda oba dva rodiče, jo? Jako rodiče obou dvou, nebo?
2: Jo.
0: A jak to probíhalo?
2: Hele, to je na deal, to se
0: to řekám. Je na deal, dobře, tak tomu se ještě taky všechno nejlepší v případě, že i vy třeba slavíte narozeniny, taky vám přejeme všechno nejlepší. Za chvíli další hity My Chemical Romance, anebo Too Low a Habits. Hezké ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Zpoždění kolem 10 minut aktuálně naberete na Štěrboholské spojce směrem na Baranďák. A na dálnici D1 za Průhonicemi ve směru na Prahu dejte pozor na nepojízdné osobní auto.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle Hit Radio. Toulou 6.54 posloucháte Snídaní šampionu. A mě by zajímalo, jestli jste někdy zažili ten pocit, tu radost, když jste třeba našli peníze v bundě, v kapse, nebo když vám ty peníze třeba přišli na účet jen tak náhodou od někoho, kdo vám ty peníze třeba dlužil. Co?
1: Taková náhoda, že to říkáš zrovna dneska, když mě před chvílí přistálo na účtě 2000 korun.
0: No protože tady, David tady úplně naskočil a říká, tyjo, co to je? A my říkáme, co se stalo? A David, mě přišli 2000. A říká, co na tom je divnýho? A David říká, no, to jsou peníze od kluka, který si před asi, kolik říká, před pěti lety.
1: No před pěti lety si půjčil na 2 týdny peníze, no.
0: Ale počkej, musíš říct kolik, ale...
1: Já nevím, jestli chci zacházet takhle úplně do detailu. To jsou 30, to jako desítky tisíc.
0: 30 tisíc to bylo.
2: Jo, takhle.
1: Bylo to 30 tisíc, no.
0: Takže po 5 letech ti přišly 2000, jo?
1: Je to tak, ale já to beru jako první vlašťovku. Vůbec to, že ten člověk ještě existuje, víš, o to jde.
2: Ježíš, to je perfektní.
0: Ne, já si myslím, že bude chtít půjčit zas, jo, že si řekl, tak ukážu mu, jak jsem jako solventní.
2: Jo, jo, jo.
1: Solventní po 5 letech.
0: Jsem seriózní. Ale vlastně, jestli to bylo dobře, tak dejme tomu 30 tisíc, takže poslal ti dvojku, tak to máme 15x5, takže třeba jako v tvých 100 letech by to mohlo být spočítaný.
1: To ne, já teďka předpokládám, nebo takhle, já ho budu uhánět každý měsíc, mm-hmm. A kdyby to bylo každý měsíc 2000, tak za 15 měsíců, no tak dejme tomu příští rok na podzim, že bych to mohl mít. No.
0: A je na tobě vidět, že už si tak jako zapomněl to, že se na ně byl naštvaný, že to nevrátil, že už tam je jaká jako vidina.
1: Je to spíš podobný pocit, jako když si zapomenete v kapse u bundy třeba 500 a pak ji příští rok zase v zimě objevíte a máte z toho radost, jako kdyby to ty peníze vlastně nebyly nikdy vaše.
0: Je to tak, je to tak. No ale teďka vážně, by dlužil třeba někdo nějaký peníze, Jasmin?
2: Někdy. Já musím říct, že mám štěstí na lidi, mm-hmm. A že asi zatím ne zaklepu.
0: Tyjo, tak to mě takhle dlužila jednou bývalá kamarádka, no. Taky to bylo docela dost peněz a já ty peníze chtěla zpátky. A teďka, on je totiž nejhorší, to mi asi odkýváte, pak se prosit o svoje peníze, jo? Prosím tě, už bys mohl a teďka, a fakt je to jako už trapný, jo? A mě to trapný nebylo. Tak jsem jí volal a volal a teďka najednou, že jako nedostupný účastník, tak si říkám, aha, tak se vypla telefon, no takhle, on se jí vybil, jak jsem jí furt volal, protože za chvíli přišla zpráva, volané číslo je opět dostupné, tak se mu ozvěte. Tak jsem se ozval a myslím si, že jako ten nátlak toho volání byl jako tak extrémní, že peníze přišly.
1: No, nice. Tak
0: peníze přišly, takže to dopadlo. Tak pokud vám někdo něco dluží, zkuste třeba tuhle taktiku.
1: Mohli bychom z toho udělat takový měsíční seriál. Zase za měsíc, až se mu připomenu, tak vás budu všechny updateovat o tom, jestli přišla další zpátky.
0: Tak a nebo mě napadlo, vy kdo nás posloucháte, jestli vám někdo dluží. Normálně napište nám jméno, příjmení, adresu, kolik to je, vyřídíme to přes éter.
1: A chceme 10%.
0: 20.
1: Dobře.
0: David Guetta, Terry Swims, Tones and I na Hit Radio Gong Gong Gong v 6.57. Hezké ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Chceš žít značně?
2: Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty dneska budeme platit míň. Vládou stanovená maximální cena totiž v úterý bude klesat, a to především u nafty. Litr benzínu zlevní o 39 haléřů, nejvyšší cena nafty tak klesne o korunu a 31 haléřů. Stále tak zůstane pod cenou benzínu. Spojené státy by mohly mít 51 států. Podle posledních zpráv americký prezident Donald Trump vážně zvažuje, že by k USA připojil Venezuelu. Prozatímní prezidentka této jihoamerické země Rodriguezová ale včera uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí Spojených států. Trump už dříve vyjádřil svoje přesvědčení, že ho Venezuela miluje. V Česku je stále sucho, podle meteorologů výrazně nepomohly ani deště posledních dnů. Nejhorší stupeň zůstává na zhruba třetině území naší republiky. Největší rozsah půdního sucha zaznamenalo Česko začátkem minulého týdne. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Praha plánuje vybudovat v Holešovicích na břehu Vltavy místo parkoviště psí hřiště. Radní schválili záměr vypsat na práce tender s předpokládanou hodnotou 12,5 milionu korun. Stavba by měla začít ve třetím čtvrtletí a potrvá 2 měsíce. Pozemky v majetku města jsou ohraničeny Vltavou a ulicemi Jateční a na Maninách. Ráno zatažené oblačné, doznívající přehánky, teploty pouze kolem 6 stupňů a čeká nás i větrný a chladnější den. Odpoledne klesnou maximální teploty na 10 až 12 stupňů a vítr od severozápadu. Z Prahy Lucie Deňková.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Dobré ránečko.
8: Krásný ráno. Snídaní
7: šampionů. 7 hodin, 4 minuty. Je tady s námi taky samozřejmě David, je tobě hezký ránko, Dave.
5: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
8: A speciální pozdravy posíláme dneska i všem zdravotním sestřičkám, takže i mojí mamce, protože dneska je den zdravotních sester.
7: Je, tak zdravíme všechny sestřičky. Mimochodem takhle po ránu se často dějí odběry krve.
8: Je, no.
7: A já jsem byl takhle platonicky zamilovaný do sestřičky, Fakt? Která mi vždycky odebírala krev, tak nevím, jestli to slyší, ale zdravíme všechny sestřičky a jsme moc rádi, že vás máme. Hity nachystaný One Direction a Nelly Furtado. Pojďme na to.
3: Hit Radio City.

0: Za malou chvíli 7:45. Ladíte úterní hitrádio, tohle je Nelly Furtado, dobré ráno. A mě by zajímalo, jestli už máte za sebou ten moment, kdy k jednomu stolu posadíte lidi, co vlastně spolu nemají vůbec nic společného, kromě toho, že jejich děti spolu spí. A ne seznámení rodičů. Někdo tady ve studiu to za sebou má a to je Jasmin.
1: Ano, teďka v neděli při oslavě narozek jsme teda seznámili naše rodiče.
0: Jaký to bylo?
2: Po 5 letech, jo, až.
1: No, tak kdyby byly jako obě rodiny ze stejného města, tak je to v pohodě.
0: Kdyby byly jeho rodiče normální, tak to je to.
1: Ne, ale Kubova rodina, přítelova, bydlí kousíček od Mariánských Lázní a moje rodina je z Prahy, takže tam se to moc jako nepotkávalo, ale Kubova rodina zrovna měla cestu do Prahy, tak jsme řekli, že to takhle vymyslíme.
0: Tak se spojilo.
1: Tak se to spojilo. A bylo to super, ačkoliv jsem se bála, protože moje rodina je taková jako echt od rány.
0: Jasně.
1: Já třeba ne, ale rodina prostě jo.
0: A Kubovi rodiče jsou takový kliděsové, ne?
1: Takový až jako pohádkově hodný, jo. Mm-hmm. Takže se, ne, že by ta moje rodina nebyla hodná, ale je tam tenhle ten rozdíl, jo.
0: Jen to řekni, že na tebe byly zlý normálně, tvoji rodiče, můžeš.
1: A fakt jsem měla strach, i můj Kuba měl velký strach, ale všechno proběhlo v pohodě, jako stalo se třeba to, že teda servírka se ptala manžela mojí mamky, mýho otčíma, jestli si dá alko nebo ne alko, a on říká, prosím vás, ne alko, fuj, a pak si objednával Kubův táta, který je velký abstinent. Takže ten moment potom byl takový jako dost špatný a těchto těch věcí tam bylo víc, ale nebyl to žádný velký problém, jenom takovýhle malý jako to, jo.
0: Já jsem se do tebe, já to takhle, já to nezažil, jo, no. Důležitý říct, tak se do tebe jako vžívám, protože si dokážu představit, anebo spíš si nějak nedokážu představit, co se bude dít, až se setkají

0: Robin Schulz, Fastboy. 7 hodin, 19 minut, krásné ránko. Ladíte Hit Radio a bavili jsme se o tom, že se stala velká věc. Rodiče, tady Jasmin, se potkali s rodiči jeho Kuby poprvé po kolika 5 letech.
1: Ano,
0: velké setkání. No, dostali jsme se k tomu, jak probíhalo vaše setkání mezi vašimi rodiči a rodiči vašeho partnera. Jestli tam došlo k nějakému bizárku, nebo jak to probíhalo. Přišlo od vás spousta hlasovek a spousta zpráv.
1: Marek píše, ahoj, já mám ze seznámení našich rodičů velký respekt. Dobrovolně se do toho nehrneme. Přítelkyně rodiče by se s mojí mámou přizabili. Nejspíš k tomu dojde až na svatbě.
0: To se mi líbí, že už jako, to tak jako predikuje dopředu a vlastně, že k tomu napsal, že k tomu dojde až na svatbě, jo? Tak co je lepší?
1: No právě, aby vám to neskazilo tu svatbu, pak nějaký fopáčko, že jo? Jako, no, nevím.
0: To bude mela. Taky píše Bobina, naši rodiče se komplet potkali 2 roky po svatbě, nachystala se zabíjačka a nějak to prošlo dobře bez extra komplikací. Naši jsou, jak slušně říct, švihlí. Od chlapa jsou to samý. Brali jsme se v covidu po 2,5 roku soužití, svatba byla jen ve 4 bez rodiny. Od té doby se stále udržuje velmi vřelý vztah na dálku. V závorce bydlí od sebe 30 minut jízdy, ale všem to maximálně vyhovuje.
1: Tak hlavně, že jsou spokojení. Další zpráva, dobré ránko, je to už dlouho, ale pamatovat si to budu do smrti. Před svatbou přišli manželovi rodiče k nám, tchán si ještě nesedl a hned se zeptal na plnou hubu. Tak jaký má věno, kolik přinese do rodiny? V tu chvíli jsem si říkala, mám si ho vůbec brát, hezký den, Jarmila. No a jen tak po 30 letech jsem se pak rozvedla.
0: To je geniální. Tak tady máme hlasovku od Káti.
2: No, moje rodiče se znamenali také v 5 letech vztahu. A vlastně při tom setkání se zjistilo, že naši otcové spolu byli na stejné vojně, takže se to pak neslo krásným a přátelským duchu, ale všichni jsme se toho samozřejmě předem báli.
0: Káťa musela šeptat,
1: ale hele, přišla ještě zpráva od Zuzky, teď jsem jí rychle přečetla, hodně mě baví. Ahoj, nemám přímo vlastní trapný zážitek ze seznamování rodičů, ale můžu jeden takový prásknout na svého bratra. Měl první vážný vztah, už je to dávno, bylo mu asi 18, a my jeli na seznámení k domu rodičů jeho přítelkyně. Podotýkám, že velmi seriózní rodina. Náš táta byl tak nervózní, že se opil a hovor se stočil na téma, komu smrdí nohy. A jelikož je náš otec velmi pyšný na to, že jemu teda ne, tak ve stylu důkaz místa slibu. Svlékl ponožky a hodil je po mamince slečny, aby se teda přesvědčila. No tato láska mému bratrovi nevydržela. Tak to je skvělý.
0: To je dobrý.
1: Jako hnus, ale dobrý.
0: To je dobrý, to je skvělý, to je paráda. Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Ahoj, tady Tomáš. Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni by dali zemí v takovém baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hechehe, chakaka, noční, no.
0: Noční.
3: A potom v kránu jsem začal tamto jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci.
0: Yes.
3: Který se tak zděsil, že začal po mně střílet. Jo, takže naštěstí jsem zdrhl a druhý den jsme tam přišli se jako představit i s rodičima. Takže tento potom přešel jako tak v klidu mlčením, ale pak mi to nechal sežrat.
1: Ježiště.
3: Tak zatím, čau.
1: Tome, děkujeme za hlasovku, děkujeme i za všechny zprávy, tohle je boží, takovýhle historky.
0: Nejlepší seznámení. No tak jestli vás něco v brzké době čeká, tak teď už, myslím si, můžeme říct, tak nějak trochu tušíte, na co se připravit. Hezké ráno.
4: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: lepší dopravní servis a Kuba Bělak. Více než 10-minutové zdržení aktuálně hlásíte na příjezdu do Prahy po dálnici D8. A zasekaná je Štěrboholská spojka směrem na Barandovský most. Teď naberete zpoždění až 20 minut.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz. Hit Radio City.

0: Linkin Park v 7.31. Tohle je úterní Hit Radio a snídaně šampionů a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Ani opice na Gibraltaru nejí zdravě, tamní makakové jsou proslulí svou drzostí a mlsností, často se jim proto stává, že jim po ukradení nezdravého jídla není dobře. Na sklidnění žaludku a doplnění chybějících bakterií a minerálů proto jedí hlínu. A teď jedna gratulace do Spojených států. V Texasu se narodila jednovaječná čtyřčata. Holčičky, které byly počaty přirozeně bez lékařských zásahů, dostaly jména začínající písmenem A. Amora, Analia, Aria a Azura. Jeden z nejikoničtějších filmů historie slaví kulaté narozeniny. Od premiéry Top Gunu uběhlo už 40 let, samozřejmě toho prvního dílu. Stal se jedním z největších hitů 80. let a s Toma Cruise udělala světovou hvězdu.
3: To jo, Tom je dobrý.
0: 40 let, jo.
2: Já jsem si schválně zadal na internetu 10 největších zajímavostí o filmu Top Gun a minimálně ta první mě přijde opravdu hodně zajímavá. Věřte, že námořnictvo USA po filmu zaplavili přihlášky. Po premiéře filmu v roce 1986 vzrostl zájem o vstup do amerického námořnictva o 10%.
3: Takový nábor to byl.
0: Takový nábor, tak vlastně si říkám, že bychom mohli vyřešit nedostatek policistů, hasičů, zdravotních sester, doktorů v České republice, že by se mohl natočit film a mohlo by se to jmenovat třeba, nevím, IZS. Třeba. Pojďme soutěžit. Dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 2026. O to hrajete celý tento týden v rychlé pětce. Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shawn Mendes. Tohle je Hit Radio 7.35 a tohle bude Rychlá pětka. Celý tento týden rozdáváme dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného.
1: Rychlá pětka.
2: Show Marka Ztraceného na Letenské pláni přichází na ní vlastně po vyprodaných dnech. Má to být obrovská audiovizuální show, my jsme ho tady měli na rozhovoru nedávno. Kousíček nám ukázal to, jak by to mohlo vypadat, a teda máte se na co těšit, to jo.
0: No máme se na co těšit, my tam u toho budeme totiž s vámi, no a kdo tam vyrazí dost pravděpodobně zadarmo, bude Eliška. Eliško, hezké ráno.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, ty jsi napsala, že bys chtěla vyhrát lístky pro svoji maminku, že Marka Ztraceného poslouchá každý den a že by ráda šla na ten koncert, tak byste vyrazili spolu nebo bys to věnovala mamince, ať někoho pozve třeba?
3: Ne, ona měla v plánu, že půjde s tátou.
0: Aha, takže ty soutěžíš vlastně pro rodiče, tak to je parádní. No tak Eliško, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaké barvy má logo sociální sítě Facebook?
3: Modrou a bílou.
0: Přesně, bez váhání.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Eliško, budeš vědět, jak se jmenuje současný prezident České republiky?
3: Petr Pavel.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik hodin má jeden den?
3: 24.
0: Já nestihám mačkat ani ten odpočet tady. Tak Eliško, další otázka.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje mládě od prasete?
3: Celé.
0: A poslední, pátá otázka.
2: Jaké je hlavní město Polska? Budeš vědět?
3: Varšava.
0: Ty jsi neuvěřitelná! Neuvěřitelná, Eliško. Vyhráváš 2 lístky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni pro tvé rodiče.
3: Děkuju.
2: Moc gratulujeme, snad budou mít rodiče taky radost.
3: Jo, táta je tady
0: se mnou
3: v autě.
0: Je? Má, tak ahoj tati, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Máš skvělou dceru, táto. Tak ještě mi, Eliško, řekni, prosím, chceš něco zahrát, když už teda si nevyhrála nic, ale vyhrál si lístky pro rodiče. Nějakou písničku, něco, co hrajeme?
3: Mně je to jedno, třeba něco od Kabátu.
0: Fakt jo? Takhle jako.
2: Tak jo, po ránu to
0: jako
2: rozjedem. Ostra,
0: jo. No tak počkej.
2: Hele, co by ne?
0: Už to tam ladím, hele, tak Kabát, tak třeba zkusíme Malou dámu nebo Burlaky, nebo co máš ráda?
3: Burlaky,
0: hele, letí to tam. No tak jo, lístky posíláme, Baru, měj se krásně, užijte si den a užijte si hlavně koncert, ahoj.
3: Děkujem.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Radio.
0: A teď taky Kabáti, Burlaci, hezké ráno.

0: Se vlastně líbilo, teďka mi došlo, že Eliška vyhrála pro své rodiče lístky na Marka Ztraceného. Když jsme se ptali, co by si chtěla nechat zahrát, tak tam střelí kabáty.
1: Táta půjde na Marka.
0: Přesně.
1: A ona tady jede budlaky.
0: Za doprovodu kabátu. 7.42, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Já jsem s vámi chtěl probrat jednu věc, nevím, jestli jste si toho všimli, ale to, že mladá generace, Gen Z vlastně, bychom mohli říct, a vlastně tak trochu mileniálové, se už v práci jako nezdraví, že zmizelo úplně takové to tradiční ahoj v práci.
1: Já myslím, že vůbec nechodí do práce teda, tak chodí, ale nezdravě. Jo?
0: Takhle, když už jako někdo z nich přijde, tak jako nezdravě. Jo, že už vlastně nezdravím nahlas, že už to je jenom takový, že jako kývnou nebo jako zvednou obočí, jako
2: jasně.
0: No, a pozdravil jsem tě teďka.
2: Já musím říct, že s tím tu zkušenost mám, ale naopak teda se staršíma lidma, i klidně v téhle budově, jo, že opravdu mě to vždycky tak jako popíchne, vytočí, nic neřeknu, jo, ale prostě když někoho pozdravím a ten člověk a zpravidla právě starší než já mi neodpoví, tak mi to teda hodně vadí.
0: Mm-hmm. Se líbí, jak se vlastně vyřizuješ účty přes éter, protože víme, že na recepci hraje Hit Radio.
2: Ne, tam na recepci u nás tam jsou dobrý.
1: Tak, říkala, tak, že ne teďka.
2: Ne, máme víc recepcí tady.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: turn to dust all that I adore.
1: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v Liberecké ulici směrem do centra bourala 3 auta. Počítejte s kolonou. V ulici 5. května ve směru do centra pozor na střed auta s motorkou. A nehoda brzdí provoz taky v Gesnerově ulici.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: takhle vám hraje úterní Hit Radio. Shabuzi, a bar song v 7.53, krásné ráno.
1: Jak už jsme tady dneska trošičku naťukli, v Texasu se stal zázrak a narodili se tam jednovaječný čtyřčata, jo, čtyři úplně identický holčičky, ale oni mají všichni jméno od A, i rodiče mají jméno od A, ale ty čtyři novorozeňata se jmenujou Amora, Aria, Azura
2: a Analia.
1: Jakože bejt ta čtvrtá holčička, to je fakt za trest. Proč to dělají ty rodiče?
0: Nevím, no, tak asi jako už došli holčičí jména na A, tak tam prostě museli střelit tohle. Nicméně jako čtyři stejný dcery, jo.
1: Jako mohla to být Annie, ale je to prostě Analie.
0: Je to Analie prostě, no.
1: To je pecka.
0: Jako, jinak je to takový kontrol C, kontrol V v reálném životě. Představ si, že bych tady byl já čtyřikrát.
1: No, ježiš, to si nechci představovat moc.
0: Já taky popravdě ani ne. I když, jak vždycky říkáme, když jako potkáš někoho, kdo nestíhá, říkáte, já jsem musel prostě rozštvrtit, abych jako všechno stíhal, ty musel být čtyřikrát na tom světě, no vidíš, no, ty tady jsou čtyřikrát, no.
1: Jde to.
0: Ty jo, ale jako představ si tu logistiku, jo, čtyřikrát plínky, čtyřikrát krmení, čtyři prostě brečení najednou, nebo vlastně ani ne najednou, jedno brečí, přestane, brečí no, druhý a takhle to jede furt dokola, takže se mají na co těšit, no.
1: A pak v pubertě třeba, že jo, čtyři holky v pubertě pod jednou střechou, to budou mít teda hodně záživný rodiče.
0: No, to se má taťka na co těšit, to bude moc prima.
3: To nemohlídáš. Já jsem jenom hledal schválně, jaká je pravděpodobnost, že budete mít čtyřčata, tak myslím, že je to 1:700 000 porodů, takže na každých 700 tisíc porodů jedna čtyřčata.
0: Takže teďka vyhrál bingo. I s Analkou. Dáme ano, David. 7.55, hezké ráno.

0: snížení daně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Hi, I'm Miley Cyrus.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pojišťovny mají napilno, lidé po celé republice hlásí škody po včerejších bouřkách, a to především na Moravě. Lokálně tam napadlo i 40 mm srážek a nechyběly kroupy. Nejčastěji byly potom hlášeny vytopené sklepy a další objekty. Když na setkání s Vladimírem Putinem, tak jedině bez hodinek. Paranoja ruského prezidenta podle zahraničních médií vrcholí. Už dříve byly zakázány v jeho přítomnosti telefony a jiná technologická zařízení. Nyní se přidaly hodinky, a to digitální i mechanické. Výjimku mají jen lidé, kteří mají ruskému prezidentovi nejblíž. Už žádné kukly a pyrotechnika, Slavia podle předsedy Tvrdíka podnikne rázné kroky proti neurvalým fanouškům. A to v reakci na události sobotního derby. V budoucnu by mohly být u turniketů kontrolovány občanské průkazy. Klub navíc navzdory možným pokutám spustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů, který zatím nemá oporu v legislativě. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Praha usiluje o rekonstrukci azylového domu armády Spásy v Tusarově ulici. Odhadovaná částka je 200 až 300 milionů korun. V objektu od května ukončilo činnost bezdomovecké denní centrum. V budově teď vznikne bezbariérové sociální zařízení, sloužící jako azylový dům s vyšším standardem, a to péče pro lidi bez domova po hospitalizaci, seniory bez zázemí nebo pro lidi s omezenou mobilitou. Zataženo místy přehánky, ranní teploty kolem 6 stupňů, čeká nás větrný a chladnější den. Odpoledne maxima klesnou na 10 až 12 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
7: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
10: jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Hezké úterní ráno.
12: Ahoj, ahoj, ahoj.
13: Snídaně šampionů.
11: Já jsem si všiml, že pokaždý, když řeknu spojení hezké ráno, hezké úterní ráno, tak ty řekneš ahoj, ahoj.
12: No a víš proč? Protože ty řekneš i ráno a i ten den, a co já se budu opakovat, tak já ahojuju tady.
11: No jasně, tak ahoj. No. A ahoj i tobě, co řekne David na to?
14: Čau.
11: Čau.
12: Čau.
11: Tak říkáme i ahoj, krásné ráno vám všem, samozřejmě, kdo nás sladíte, to nám dělá radost. Pharrell Williams, Happy, to by vás mohlo pobavit, no teď jo. Chvíli po osmé, tak pojďme na to.
9: Hit

0: jste se ještě 4 minuty zpátky mračili, tak teď už je nálada 100 pro úplně jinde. Skvělej Pharrell Williams a jeden z nejpozitivnějších songů vůbec, Happy. Hit Radio 8.07. Dobré ránko, no a dneska slaví sestřičky.
1: Ano, už jsme říkali, že dneska je den zdravotních sester a děkovali jsme jim tady, protože doktor vás sice operuje, ale sestra se o vás stará.
0: No to je ten důvod, proč se k tomu vracíme, protože si myslím, že si to zaslouží speciální samostatný vstup, protože za mě jsou sestřičky bytosti, které mají v popisu práce takovou jako, jak to říct, neviditelnou psychologii. Nemají to za prvý jednoduchý a za druhý jsou vlastně pořád tam, kde je potřeba. Takový strážní anděle.
1: Nejenom teda neviditelnou psychologii, ale jak jsem říkala, tak moje mamka je zdravotní sestřička a vlastně vím, že ta práce je fakt těžká a děláš kolikrát věci, které jako... No vyžereš si to nejhorší, jo?
0: Takže ty máš doma sestřičku, zdravotní mamku. Já mám taky sestřičku, zdravotní doma. Ty máš někoho, Davide? Z lékařství doma?
2: Já mám jenom vzpomínky na zdravotní sestry v nemocnici na Slovensku. Jenom, že se teda úžasně starali, ale taky úžasně vypadali.
1: No jasně, tak Slovensko, no slovenský tak holky, jasně. To víme.
0: Tak sestřičky vypadají dobře, no proto říkám, že mám doma jednu. Tak by nás zajímalo, jestli byste třeba chtěli něco nějaké sestřičce vzkázat, vyřídit takhle přes éter. Pojďte do toho. 777-937-777, tu můžete přes WhatsApp jako hlasovku nebo zprávu. A my tady jednu sestřičku s krmárou máme pro vás. Tohle jsou Eláni, hezké ráno!

0: Rihanna Umbrella. Čtvrt na devět a úterní snídaně šampionů na Hitrádiu Fuších. Přejeme krásné ránko, vrátíme se k tomu, co jsme řešili, a to, že dnes je den zdravotních sester, tak jsme sestřičkám děkovali takhle veřejně přes éter, no a ptali jsme se vás, jestli byste chtěli něco sestřičkám vzkázat. Přišla od vás spousta zpráv.
1: Napsala třeba Simča z Ostravy, děkujeme moc, takže zřejmě sestřička. Nicméně Bobby napíše, k sestřičkám, dělám ve špitále jen papíry, takže holky a kluci taky, vydržte to s těma pacošema a hlavně s doktůrkama. Jste nej, pac a pusu.
0: Se líbí, jak se pacientům říká pacoši.
1: Jo.
0: To je samozřejmě, když nějaký pacient je takový nevrdlejší, jak mu říš, no to stane se s ten pacoš tohle. Taky píše Barča, ahoj, já bych chtěla takhle pozdravit, pochválit a poděkovat sestřičkám na dětské klinice ve fakultní nemocnici v Plzni. Pracuji jako lékařka, teď jsem sice doma na mateřské, ale moc ráda vzpomínám na časy, kdy jsme společně sloužili. Bez jejich pomoci, milých úsměvů a dobré nálady by ty služby tenkrát byly daleko horší. Jsou to andělé.
1: S tímhle souhlasí i Pája, ta napsala dobré ráno do rádia, chtěla bych moc pozdravit sestřičky z našeho hospice svatého Štěpána v Litoměřicích. Nesmírně si vážím jejich velmi náročné práce, kterou vykonávají s láskou, empatií a obětavostí.
0: Nádherný. Taky tady máme několik hlasovek, pouštím.
2: Chtěl bych popřát mojí dceři Viktorce na interním oddělení Zlín. Vesměs všetkým holkám momentálně malují oddělení, chtěla bych jim popřát všechno nejlepší, zdraví, hlavně psychickou podporu a hodně pevného zdraví, protože nemají to jednoduché. Děkuji.
1: To nemají, my děkujeme za hlasovku.
0: A ještě tady máme hlasovku od Lucie.
3: No, jak mi jednou řekla naše profesorka, práce zdravotní sestry je poslání k poslání. Ale když se to dělá s láskou, tak to stojí za to. Takže kluci, holky, držte se, dělejte to s láskou, protože je to krásná práce a spruzová a naštvaná sestřička je horší než plnej bažan. Hezký den!
1: To je přesně ono.
0: Jste andělé, kluci, holky, sestřičky, sestřáci. Děkujeme, že vás máme a posíláme další hity. Do práce vlastně, pokud nás posloucháte v práci. Alex Warren, Ordinary samozřejmě pro vás, kdo to milujete na Hitrádiu. Hezké ráno. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: dám, které mají dnes svůj den. Alex Warren, Ordinary na Hit Radio v 8.20. No a za malou chvíli třeba něco k vám do auta. Kdo nás ladíte na cestách po republice, ať už se vracíte z práce, nebo jedete do práce, anebo jedete třeba na nějaký výlet, máte dneska volno. Bude Sia, Gimme Love, no a taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, co vás kde na těch cestách drží. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio, Hit Radio.

0: největší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze v Horňátecké ulici u křižovatky s ulicí Kobyliské náměstí bouralo osobní auto s motorkou. Počítejte se zdržením v kolonách ve všech směrech. A pozor na nehody v Libušské ulici a v ulici 5. května.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Hit Radio City.

0: Disturbed, Sound of Silence, 8.31 na Hitrádiu, hezké ráno.
1: Ranní update.
0: S Davidem.
2: Ledoví muži dorazili do Česka a podle předpovědi se zdrží minimálně celý týden. Studený oceánský vzduch srazil teploty na úroveň, na kterou jsme zvyklí ze začátku jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Skutečná láska si zaslouží chránit každý den, to je hlavní motiv nové písničky od skupiny Elan. Novinka Večně milovaná je věnována ženám, matkám, dcerám a všem, kteří stále věří v zázrak opravdové lásky. 15 milionů dolarů, to je částka, kterou chce Dua Lipa po společnosti Samsung. Technologický gigant totiž bez dovolení použil její fotku k propagaci své televize.
0: A to je divný. To stáhli z internetu normálně, ne? Nebo?
2: No, divný je hlavně ta částka. Já si říkám, vemte si, kdyby se vám nebo komukoliv z našich posluchačů stalo něco podobného, že by třeba právě Samsung otisknul jejich fotku třeba na krabici s televizí.
0: Mm-hmm. Nebo kdybychom byli třeba na krabici od Bot nebo od Mlíka.
2: Od čehokoliv. Tak co tě vede k tomu říct si 15 milionů dolarů? Nebo co tě vede k tomu říct si jakoukoliv částku?
0: Já bych byl rád, že jsem na té krabici.
2: Že mami.
0: Mami, ale úspěch, jsem na krabici.
2: Ona si řekne 15 milionů dolarů.
0: A ona už taky neví, co by si řekla. Hele, písničky dělá dobrý, ale je trošku nafrněná, si myslím. Robbie Williams, All Before I Die. 8.33, Hit Radio, přejeme vám fantastické ráno.

0: 3:45. Ladíte Hit Radio, za to moc díky, tohle je Pink. S vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ráno.
1: Vsadím boty, že mezi váma, kdo nás teďka posloucháte, jsou i nějaký třeba kamionáci. A už je to oficiální. Nejlepší parťák nejenom do kamionů už nejsou AC/DC.
0: Ale?
1: Ale Taylor Swift. Nový výzkum o řízení potvrdil, že songy od Taylor Swift normálně pomáhají řidičům líp se soustředit na cestu.
0: Já se tady tak jenom hezky usmívám,
1: ty
0: protože...
1: Ty miluješ, my to víme.
0: Já, ale to tak jako přišlo s věkem, podle jak prostě stárnout. Já to měl dřív, že mě tak jako nezajímala, ale pak to přišlo, jo, a přesně, máš tady Antihero, nebo máš tady třeba... Shake it off. Teďka hlavně The Fate of Ophelia. A já, až teda poslouchám jako úplně jinou hudbu, fakt jako já mám rád jako house a techno, jakože čistý, tak prostě Taylor, já prostě nevím, no.
1: Jako opravdu, když nám tady hraje Taylor Swift, tak kdybychom tady měli kameru a mohli bychom vám to nějak posílat do těch aut a prací a domácností, protože Michal, ten si to tady jede neskutečně.
0: Prostě to funguje, takže chlapi, jak bylo řečeno, vy tvrdáci, alfa samci, kamionáci, slyšeli jste to, jo? Žádný AC/DC, žádný Abraxas a žádný takovýhle tvrdí věci. Taylor Swift je to, co vám za volantem zlepší náladu. Terapie začíná právě teď.

Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio.

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Snídaně šampionů na Hitrádiu 8.52. Michal Jasmina David s vámi, přejeme hezké ránko lidi.
1: Kdo máte děti, tak teďka žhavte svý telefony a počítače. Protože už se určitě někdy stalo, že vám vaše dítě poslalo nějakou divnou SMSku nebo roztomilou nebo šílenou a vy, když nám ji pošlete, tak můžete něco vyhrát.
0: No, poslat nám ji můžete na web Hitradia, hitradio.cz a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro úplně celou rodinu, 4 telefony a každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je týdenní obrovská velká výhra, kterou každý týden jeden z vás získá, ale mimo to každý den někdo z vás vyhraje denní výhru Surikarty. Takže nám napište na web Hitradia nějakou tu šílenou SMSku, kterou vám vaše děťátko poslalo a můžete to vyhrát.
0: No a tu další denní výhru, karetní hru Surikarty, vyhrál Pavel, který samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. A Pavlovi napsalo jeho dítě tohle. Ahoj tati, jak jsi mi pomáhal s úkolem, tak dnes mi to ve škole pochválili, že ještě větší hloupost nikdy neviděli.
1: To potěší, no.
0: Tak myslím si, že tady už se úkoly od té doby dělali jenom s mamkou. Takže Pája vyhrává karetní hru Surikarty. No a kdyby vás zajímalo, co teda všechno můžete vyhrát a jak se do soutěže zapojit, stavte se na webu hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro

0: Za 3:09 hladíte Hit Radio snídaně šampionů a ta úterní je u konce. My jsme se dozvěděli a před pár minutama takovou docela zásadní věc, že Taylor Swift působí jako kladivo na stres u všech řidičů, hlavně teda songy Antihero a Shake It Off. A přišla nám od vás naprosto geniální hlasovka, kterou musíme ještě než se rozloučíme pustit.
1: Ahojky Jasmín a Michale, vy jste moje oblíbená dvojka, prostě jste skvělí a musím říct, že já jsem řidička dodávky a občas by bylo zajímavý vidět i video, co my děláme za těmi volanty, když hrajete zrovna Taylor Swift.
2: To je hezký.
0: To je hezký. To
2: tak je
0: hezký.
2: Vidět, že na Taylor prostě paříme všichni. My tady ve studiu, vy tam v autě, doma, všude a to je fajn.
0: A i když se za to třeba stydíte, tak nebojte. Normálně vypuste to ven a řekněte to nahlas, že Taylor Swift je vaše oblíbená. Tak dalo by se říct, že po nás potopa, ale v podobě záplavy dalších parádních songů po 9, které vám rozhodně zlepší úterní dopoledne.
3: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Mějte se krásně.
2: Slyšíme se zítra od 6 do 9, tak ahoj.
0: Zvládněte úterý, čau.
3: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
4: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Pokud míříte do Prahy po D1, připravte se na popojíždění už od sjezdu z Pražského okruhu. Zejména na úrovni Průhonic hlásíte 10-minutová zdržení. To platí také pro Barandáka do Břízkou ulici. 15 až 20 minut jste hlásili od Černáku až po Štěrboholi. A také příjezd k tunelům ulice v Holešovičkách. I tady počítejte minimálně s 10 minutami. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Je 9 hodin, krátké správy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Riziko výskytu hantaviru v Česku je velmi nízké. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha situaci kolem jeho výskytu v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace i doporučení. Lotě, na které se lidé nakazili, se aktuálně vrací do Nizozemska. České dráhy v sobotu posílí vlakovou dopravu do míst startu oblíbeného pochodu Praha-Prčice. Vypraví nejen speciální vlaky, jak popisuje za dopravce Vanda Rajnochová.
2: Posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. České dráhy zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku region Středočeský Prčice za 219 korun, která bude platit v den pochodu ve druhé třídě všech vlaků Českých drah v širší oblasti Středočeského kraje a navíc také v úseku z Tábora do Milevska.
1: Pochod Praha-Prčice se koná od roku 1966. Letos pořadatelé opět počítají s trasami pro pěší od 23 do 70 kilometrů. Část tras je vyhrazena pro cyklisty. Na horách, hlavně v Krušných horách, dnes může napadnout sníh. Objeví se především odpoledne a na večer a mohl by se udržet i přes noc. Teploty se na nule udrží ve vyšších polohách i přes den. V noci na zítřek se objeví přízemní mrazíky. Vídeňská Stadthalle dnes hostí první semifinále 70. ročníku mezinárodní soutěže Eurovize. Zúčastní se ho 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále, do kterého postoupí 10 z nich. Český zástupce, zpěvák a herec Daniel Žižka z písní Crossroads vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek. Dnešní den chladný, větrný, foukat bude severozápadní vítr a to po celý den. Obloha bude proměnlivá a maximální teploty jen 10 až 12 stupňů.

0: Radio City a tohle je Kuba Urban.
1: Tak, hezké úterý, ano, jsme na značkách, jsme na místě, vy jste možná dorazili do práce, už jste se trošku rozkoukali, oklepali a jdeme do toho, 9:03. No, přiznám se, že jsem dneska po ránu, ovlivněn předpověďmi počasí, čekal, že bude pršet, jakože hodně bude pršet. A že bude jako velká zima.
2: No tak já nevím, jak to by, ale fouká tam a chladno docela je.
1: Tady. Já jsem to zvlád úplně.
2: No pozor, ale musím říct, že nemá kraťasy a má i mikinku.
1: Ani žabky jsem si nevzal, no. Že? No takže ano, vemte mikinu a bude to úplně v pohodě. Máme pro vás skvělou muziku, máme pro vás čerstvé informace z Metropole a neb víme, co se děje v Praze. No a když jsem mluvil o té muzice, začínáme s Avicim za pár minut Coldplay.
0: Hit Radio City.

0: Talent a Katy Perry, skvělý to hudební spojení. A také hezká vzpomínka, co vy na to? Za chvíli tady máme 9:30, vezmu vás do zoo. Teda hudebně, jo? To neznamená, že byste do té trojské nemohli vyrazit. Prý pondělí a úterý jsou nejideálnější dny, kdy vstoupit do bran pražské zoo, protože je tam prostě jakoby nejmíň lidí, jo? Takže jestli dneska náhodou nemáte program, já myslím, že vás tam vřele uvítají. Nezapomeňte, že tam mají nový malý kapibarky. A Shakira u nás už za chvíli.
1: Hit Radio.

Shakira nás vzala přímo do zoo. Mimochodem okolo Shakiry se teď v posledních vlastně dnech, týdnech jako hovoří jako opravdu ve velkém. Jednak se rozplakala, když viděla, kolik lidí přišlo na její koncerty, což teda jako chápu, protože to je velkolepá návštěva. No ale hlavně, přátelé, Shakira představila oficiální píseň pro mistrovství světa ve fotbale, které se uskuteční ve Spojených státech, Kanadě a hlavně taky v Mexiku. Samozřejmě za účastí české reprezentace. Přátelé, oficiální premiéra je až za dva dny, to znamená ve čtvrtek 14. května, nicméně krátká ukázka písně s názvem Daj Daj už je.

premiéru téhle písně Shakira odstartovala na svém Instagramu. Je to krátké video ze slavného stadionu Maracana. A my už víme, jakože tohle bude rytmus letošního mistrovství světa. Já chci jenom říct, že tý ženský to prostě jde, jo? Jestli je někdo odborník na nějaké fotbalové hymny, pak je to jednoznačně Shakira. Takže za dva dny už celá verze, u nás teď na Hitrádiu se to je jenom krátká ochutnávka. Doufám, že to máte stejně jako já. Tady jsou Činasky.

I takhle vám hraje Hit Radio City. I pro úterý dobré dopoledne. Další velké hity vás čekají už za chvíli. Možná, já vím, že v úterý je možná ještě trošku brzo, jo, myslet na víkend. Ale tak minimálně bude hudebně, jo? Víkend a Blinding Lights, za pár minut také Rose a Bruno Mars. A už pro vás chystáme další čerstvé zprávy, které tady budou přesně v 10. Ano, dnes je ten den, kdy disciplinárka fotbalové asociace vynese verdikt nad fotbalovou Slavií. I o tom bude řeč za 15 minut.

0: a kamarádi, máme tady dopoledne, Hit Radio City je vaším parťákem pro dnešní 12. květen. Mimochodem, Luci, dneska je ten jeden z těch zmrzlíků.
1: Ten první, Pankrác, ano.
0: Už je dneska Pankrác, tak otepli se Pankrác. Co se děje v Praze, ví Lucka?
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Kbelská na výjezdu z metropole 5 až 7 minut v koloně opačný směr, ale od Černáku až po Štěrboholi tady hlásíte stále minimálně 20 minut v kolonách. Také příjezd od Průhonic D1 až po Záběhlice, tady popojíždíte minimálně 10 minut a z více auty počítejte také v Dobřížské před vjezdem do tunelu Mrázovka. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Praha 1 požádá o 2milionovou dotaci na rekonstrukci Kranerovy kašny v Parku národního probuzení na Starém městě. Žádost podá na Ministerstvo kultury. Oprava novogotické památky věnované rakouskému císaři Františku I. vyjde na zhruba 37,5 milionu korun. Rekonstrukci plánuje Rada Prahy 1 už řadu let. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí neshodli na zastropování penzijního věku na 65 let. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ale ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání tak budou pokračovat. Prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska se sejdou na summitu takzvaného slavkovského formátu. Diskutovat budou o aktuálních zahraničně politických otázkách a tématem bude i umělá inteligence. Prezident Petr Pavel před ranním odletem.
4: Spolupráce zemí tohoto regionu je pro nás důležitá především proto, že jednou z priorit zahraniční politiky České republiky je mít co nejlepší vztahy s našimi sousedy. A proto je rozvíjíme na všech úrovních. V tomto případě je to úroveň prezidentská, ale rozšiřujeme ji o tu spolupráci na úroveň občan, především tedy prostřednictvím mladých lidí a studentů.
3: Součástí summitu slavkovského formátu v Bratislavě budou také prezentace inovačních projektů studentů ze všech tří zemí. Disciplinární komise vynese verdikt nad Slávií. Sobotní duel v Edenu byl předčasně ukončen za stavu 3-2 pro domácí kvůli vniknutí fanoušků na trávník a napadení několika hráčů soupeře. Slávii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10-milionová pokuta a trest může být kombinovaný. Mimořádné zasedání komise začne v poledne. Chladnější větrný den, foukat bude vítr od severozápadu a to až do večera. Teploty se budou pohybovat odpoledne maximálně do 10 až 12 stupňů a většinou proměnlivá oblačnost, tedy polojasná oblačná obloha, přehánky výjimečně.
5: Taková zima, že tomu ani nemůžeš uvěřit, vej.
3: No a to ještě bude hůř.
5: Ne, ale to jo, neříkej jo. To se neříká v rádiu.
1: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
5: Ano, Praho, tak co? Je vám teplo? Je ti teplo, děvče? No, já doufám, že to zvládneme. Hele, jeden, druhý, třetí, zmrzli a o víkendu už bude krásně, že jo?
3: V pátek ještě deštivá žofie, ale pak už to bude lepší.
5: Už tady máme výhledy jako víc než dobré. Tak máme pro vás samozřejmě za pár minut náš oblíbený City Quiz. I tentokrát si tak trošku procvičíte mozkové závity. Uděláme si takovou přemýšlecí chvilku, za kterou ještě můžete něco dostat, což si myslím, že je víc než dobré, takže rozhodně buďte připraveni, jdeme do toho za nějakých 10 minut. Teď jsou tady Lost Frequencies, za pár minut taky Imagine Dragons a nebo Celeste Buckingham. Tak Praho, přejeme dobré dopoledne. Hit Radio City. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: All is fair in love and

0: I tohle je Hit Radio City, Hunter X a Golden, za pár minut třeba Nickelback anebo Jeleni. Za těch pár minut my stihneme třeba ještě vyřešit dnešní City Quiz. Protože, přátelé, celý tento týden vás určitě velmi rádi dostaneme na velkou akci. Tuhle sobotu 16. Europark ve Štěrboholech a velký rodinný den, kde mimochodem máme třeba vodní válec, lezeckou stěnu, nafukovací šipky. Hele, ideální nakupování, pohodlné nákupy, restaurace, kavárny, to je prostě Europark, pohodlné místo, kde zvládnete nákupy snadno a rychle a ještě si to užijete. A já mám pro vás vždycky dárkovou kartu do Globusu v hodnotě 1000 korun a taky peněžní poukázku právě do Europarku v hodnotě 1000 korun a ještě další překvapení máme v té tašce. Na telefonu Marie, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, dobrý den.
0: Maruško, jak se máte, co děláte, jaké máte dopoledne?
1: Trošku pracuju, ale teď už se mám dobře.
0: V pořádku. Hele, všeho pomalu, jo, trošku pracujete, to je dobře.
1: Nepřeháně
0: to. Tak, pustíme si ještě jednou ty 4 vteřinky, které byly zásadní. Je to ukázka z filmu, mě zajímalo z jakého.
2: Koš na odpadky vyskakovací. Taky nemáte.
0: Tak co, kde jsme to slyšeli?
1: Film Na samotě u lesa. Úžasnej.
0: Naprosto správně. Tak
1: ano,
0: co?
1: Ano.
0: Stalo se vám někdy takhle, že jste stála v obchodě a zoufale jste se ptala na jednotlivé položky a neměli?
1: Ano. Stávalo se to kdysi. Dneska už mají všechno.
0: To je pravda. Dneska už je ten výběr obrovský. No tak
1: ano,
0: jo.
1: Ano.
0: Tak Na samotě u lesa mám pro vás dobré zprávy, protože přesně ty poukázky do Globusu i do Europarku ve Štěrboholích jsou vaše, takže nakupovat budete a já mám pro vás taky dobrou zprávu. Tohle se vám pravděpodobně nestane, jo?
1: Myslím tak si, to že... jsem moc ráda a moc vám děkuju.
0: No vůbec nemáte zač.
1: To tak... se mi taky ještě nestalo, abych takhle něco vyhrála.
0: Ne, říkejte, to je úplně poprvý, jo?
1: Úplně poprvý, no, ano,
0: to je,
1: ano.
0: To je paráda. Vidíte, jak se vyplatí poslouchat Hit Radio City?
1: Vyplatí.
0: Maruško, děkuju moc. Mějte se krásně, užívejte toho dnešního úterního dne a budu se těšit zase někdy, jo?
1: Děkuju, já taky. Naschle. Mějte se krásně.
0: Naschle. Zítra další příležitost, jak vyhrát a dostat se právě do Europarku ve Štěrboholech a užít si tam velký rodinný den už tuhle sobotu. No tak dobře poslouchejte, jo? Dopoledne u nás na City.
3: Hit Radio. Hit Radio.
4: Hey Martinez, you ready girl?
5: Come on. Let's do this game.

0: jako dřív.
1: Svět jako dřív. Tohle jsou Jeleni a jejich touha a pláč. Hit Radio City. Já vím, že toho fotbalu okolo nás jako v poslední době jako zatraceně hodně, jo? Zejména po tom víkendu. A myslím si, že to ještě bude trošku dohrávat. Nicméně je to hodina zpátky, co jsem připomněl, že vlastně blížící se mistrovství světa, kde Češi budou hrát, takže už má svůj hymnu, kterou naspívala Shakira. A přátelé, teď už se dokonce ví, že širší předběžná nominace českých fotbalistů právě na tenhle světový šampionát obsahuje i ty dva hříšníky, který byly vyhozeni z dresu sešívaných. Je to celkem téma, které se vlastně řeší od chvíle, co ho fotbalová Slávie v neděli vyřadila z kádru, jo? Pojede teda Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Ano nebo ne? Přátelé, momentálně to prý vypadá, že by klidně mohl. Objevil se totiž v předběžné nominaci trenéra Miroslava Koupka, který o něj prý hodně, ale hodně stojí. Je tam pravda, celkem dost men, takže vlastně jako ještě to není úplně finální, je tam 54 jmen, tolik fotbalistů rozhodně do Mexika nepojede, ho? Nicméně i ten další potrestaný slávista, který si musí hledat nové angažmá, David Douděra, tyjo, tak ten je tam taky. Takže to klidně může dopadnout tak, že oba dva pojedou ještě prodlužovat tuhle sezónu přímo do Mexika s českou reprezentací. Tak uvidíme. Tady je velká hudební klasika, vlastně předělávka. Fugees a jejich No Woman, No Cry. A za pár minut mám pro vás třeba Elu Henderson a Rudimental a jejich Alibi. A

0: Rudimental to roztančili v Praze, a to konkrétně na pražském Majalesu. Ono už je to vlastně 12 dní zpátky. Jen si vzpomínejte, jak bylo 1. května v Praze, teda to byl pažák. No a navíc ta nová drum and bassová stage si myslím, že tomu slušela víc než dost. Rudimental tam udělali parádní atmosféru. Hit Radio City s vámi 10:45, za pár minut velká věc, Macklemore, Can't Hold Us, a dáme si taky divokýho byla do 11, jo?
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rozalin, těsně před 11. takhle chutná dopoledne u nás v Praze a na Hit Radio City. Za pár minut další velké hity, ale pojďme nejdřív zkontrolovat, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Na úrovni ZDIP, pokud jedete dál do centra metropole, počítejte s delší kolonou a minimálním zdržením teď kolem 10 minut. Narůstá zdržení také v Kbelské a příjezd na Černák i samotná část Štěrboholské spojky. Aktuální popojíždění, které hlásíte, je 20 minut. No a příjezd do metropole po D1 od Průhonic až po Spořilov zdržení kolem 5 až 10 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: 11. hodina a krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Rekonstrukce Masarykova nádraží pokračuje. Doteď se pracovalo hlavně na výstavbě nových nástupišť. Po jejich dokončení budou sloužit spojům na letiště a Kladno. Aktuální práce popíše mluvčí generálního ředitelství správy železnic Nela Frýbová.
3: Nyní se pozornost zaměří na původní část nádraží. Dělníci začnou s přestavbou střední části kolejiště a stávajících nástupišť. Už během několika dní odstraní i koleje a nástupiště u Hybernské ulice, vznikne tak prostor pro archeologický průzkum pozůstatků pražského opevnění.
2: Vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou budou od června do konce roku končit na novém nádraží Bubny. Za loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem potvrdil soud řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi 200 hodin obecně prospěšných prací. Nařídil mu také podrobit se programu sociálního výcviku. Páru musí uhradit odškodné 55 tisíc korun. Řidič už v minulosti vinu popřel. Rozhodnutí, které dnes vynesl soud, nekomentoval. Nezaměstnanost v dubnu v celé zemi klesla pod 5%. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezónní práce. Úřady evidovaly bezmála 365,5 tisíce uchazečů, přibližně o 8 tisíc méně než o měsíc dříve. Nejméně lidí bez práce má Praha. V Cannes začíná 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. O hlavní festivalovou cenu bude do 23. května bojovat 21 filmů. Na závěr festivalu pak převezme čestnou zlatou palmu americká herečka a zpěvačka Barbara Streisand. Zatažený oblačný a také větrný den, vítr je studený, od severozápadu foukat bude až do večera, maximální teploty pro dnešní odpoledne do 12 stupňů.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
4: Neberte to jenom jako pózu, jo? Poslouchat Urbana, to je prostě jako, to si myslím, že by měl být závazek pro dnešní den. Co řeknu, to uděláte. No, Lucka se netváří.
2: No, trošku si mě teď vyděsila. Já myslím, že i posluchače, prosím tě, ne, o co ti jde?
4: Ne, tak buďte šťastný třeba, vám řeknu. Jo, aha, smějte no, se třeba, pohadě. Jo, takže byste se měli zasmát. Přátelé, uděláme takovou malou anketku, jo. Když už si třeba večer jdete z nějaké hospůdky, z nějaké seance, když si voláte taxíka, jo, v kolik hodin to tak jako zhruba je, Luci?
2: Ty máš nějakou konkrétní
4: příhodu. Já mám statistiku.
2: Příhodu. Ty máš statistiku.
4: Já mám statistiku.
2: Já nevím, no já už jsem dlouho nešla, takže jako pozdě. Naposledy podle mě z českých lvů a bylo to ale kolem půlnoci, nebo ve čtvrt na jednu.
4: No statisticky máme hodinu, kdy prý nejvíce využíváme ty taxislužby. A já vám to řeknu už za chvíli. Do té doby One Republic nebo David Guetta.

0: Radio City.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

Farben a Fade In. To je dnešní dopoledne tady u nás v Praze, tedy na Hit Radio City, a za chvíli vám hraju jednoho obrovského potetovaného chlapa s dokonalým hlasem. Pro lepší dopoledne Rag & Bone Man a nebo Damiano David ti budou za chvíli.

0: Dámy, ano, David. A taky Hit Radio City, přátelé. Stále dobré dopoledne a mám pro vás jeden dobrý tip. Co hodit, tak říkajíc, do uší, protože naši kamarádi a kolegové z Hit Radia 90 mají venku další díl Vypalovačky. No jasně, to je totiž podcast Hit Radia 90. A v nové Vypalovačce se baví o fenoménu Eurodanceu. Hele, DJ Boba, Culture Beat, 24/7, to asi všechno znáte, to vás určitě nějakým způsobem ovlivnilo. Takže v nové Vypalovačce se určitě dozvíte, proč tehdy Eurodance ovládl Evropu, jaké slavné podvody a playbacky se tam taky děly. No a vlastně proč většina těchto hitů nikdy úplně nezískala respekt hudebních kritiků. Třeba víte, co bylo nejdůležitější u takového pořádného Eurodanceového hitu?
1: V tom Eurodance bylo celkem jedno, kdo v té kapele je. Tam,
2: a jestli umí zpívat.
1: Jestli umí zpívat, takhle jako musel umět aspoň trošku se prezentovat, musel nějak vypadat, musel se umět hejbat. Jestli to umělo zpívat, neumělo to zpívat, to už bylo celkem jedno, protože většinou za to zpíval někdo jiný.
3: To hejbání bylo jako zásadní, protože vedle toho, že jsme to poslouchali z rádia a na diskotékách, tak samozřejmě k tomu byly videoklipy, které byly obrovsky barevný, byly plný neonů a hlavně většina těch videoklipů byly fakt taneční.
0: No tohle jsou 90 jako vyšité, vy si je můžete dát do svých podcastových aplikací Spotify, Apple Music i na YouTube jsme. Je tam Vypalovačka a nový podcast Hit Radia 90. A když už kolegové a kamarádi mluvili o tom, vlastně jaká muzika to tehdy byla, byl by hřích si teď něco nepustit, co? Tohle je typická 90-ková eurodanceová Vypalovačka, objevila se v mém oblíbeném filmu. Ano, Noc v Roxbury. A tohle je Amber. This is your night.

0: Radio City.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: Atmo Music. Právě teď u nás na Hit Radio City. Tak co, přátelé, už víte, co si dáte k obědu. Tým Krabiček v tuhle chvíli hlásí drobnou frontu u mikrovlnky. No a tým obědová restaurace už se pomalu, ale jistě vydává do centra někam. Tohle vám budeme hrát už za chvíli. Jirka Plnář pro vás opět připravil soustavu skvělých věcí a to jsou jednoznačně srdcovky, které máte rádi a máte je zapsané někde v historii. Rádi na ně vzpomínáte. Tak po 12. si dáme další srdcovky Hit Radia. No a já se loučím, budu se těšit. Zase zítra, hele, 9. hodina dopoledne a tady u nás na Hit Radio City nebudu chybět. Páčko!
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovém baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, chechechen, chachacha, noční, no.
2: Noční.
3: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci.
2: Yes.
3: Tady se tak zděsil, že začal po mně střílet.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré poledne. V těchto chvílích projedete s kratším zdržením D8, a to zhruba na úrovni Zdib směrem do centra. Zdržení 10 až 15 minut, tak Belská, Černý most a také Štěrboholská na úrovni Štěrbohol. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hit Radio CZ. Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zásah policie v ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Podle serveru odkryto.cz je na místě Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie. Případ se má týkat podezření na falšování zdravotních posudků a přijímání úplatků. Zadrženo má být 11 lidí. Riziko výskytu hantaviru v Česku je velmi nízké. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha situaci kolem jeho výskytu v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace i doporučení. Loď, na které se lidé nakazili, se aktuálně vrací do Nizozemska. Naši hokejisté dnes odlétají na mistrovství světa. Na letišti se sešli po 11. hodině a do Švýcarska odletí kolem 1. odpoledne. Kdy dorazí do dějiště šampionátu, popíše mluvčí českého hokeje Marek Němčík.
4: Okolo 2. hodiny je plánován přílet v Brnu. Potom v podstatě se ubytujeme. Drobný odpočinek tam bude, je tam v podstatě nějaký oběd naplánovaný. Radši se najedí, vytráví a potom budou hnedkom na let.
3: Kde je čeká první ostrý trénink, potrvá více než hodinu. Teď ještě pohled k nám. Praha plánuje vybudovat v Holešovicích na břehu Vltavy místo parkoviště psí hřiště. Radní schválili záměr vypsat na práce tender s předpokládanou hodnotou 12,5 milionu korun. Stavba by měla začít ve třetím čtvrtletí a trvat 2 měsíce. Pozemky v majetku města jsou ohraničeny Vltavou a ulicemi Jateční a na Maninách.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
3: Poledne proměnlivé, polojasné, oblačné, ale větrné. Foukat bude po celý den chladnější severozápadní vítr a maximální teploty mírnější do 12 stupňů.
2: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
5: 12 hodin, 2 minuty, je tady úterý, začínají nám naše oblíbené srdcovky. Já vám přeju taky dobrou chuť k obědu. Už jste po obědě, co jste měli dneska dobrýho? Já jsem měl španělskýho ptáčka s rýží, jo? Jídlo, kterému se přezdívá dívčí sen. A tak se s váma, holky, podělím a jako první srdcovku vám posílám taky jednoho španělskýho ptáčka. Jestli se vám někdy podlomily kolena z hlasu a sexy svůdného pohledu Enrique Iglesiase, tak si radši sedněte, protože teď si ho dáme v jeho 26 letech, rok 2001 a nádherná romantika Escape. Srdcovka číslo 1 na Hitrádiu.

0: Enrique Iglesias, rok 2001, hit Escape. Posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, španělský ptáček, tedy ptáček s rýží, jídlo, kterému se přezdívá dívčí sen. Je zajímavý, že jsou v našem životě jídla, která máme rádi od dětství až do dnes. Ostatně stejně je to i s tou hudbou, jo? I ta hudba, ty naše srdcovky, to je taky něco, co jste milovali už tenkrát před 10, 20, možná 30, možná i vícero lety a do dneška vás to baví. Pojďme ale na tu druhou stranu mince. Pamatujete si z vašeho dětství nějaké jídlo, které když vám prostě jako přistávalo na talíři, tak se vám okamžitě zvednul kufr? Prostě něco, co jste jako nedokázali pozdřít? A je jedno, jestli teď už vám to třeba jako chutná, nebo prostě pořád ne. Ale zajímá mě, jaké jídlo to bylo. Dejte vědět na 777-937-777 a klidně k tomu můžete napsat, jestli to je jídlo, který jste prostě poprvé ochutnali třeba ve školní jídelně, anebo jestli to byla nějaká specialitka, nevím, nějakého strejdy, ty od vás z rodiny, ale prostě něco, co jste nemohli pozdřít, jo? A když se prostě přesně řekne tohle jídlo, tak se vám vybaví to, jak jste jako děti ještě navíc třeba byli nuceni to jíst. Mluvím o tom záměrně, já třeba takhle mám mlíkovou polívku. Jenom to řeknu, mám husí kůži, oklepu se, ale pamatuju si i to, jak jsem seděl nad tím talířem a jak jsem to teplý mlíko s těma kroupama musel prostě spořádat. Strašný. A nebylo to ani ve škole, bylo to snad už ve školce. Rozný. No tak jo, tak jsem sám zvědavý na vaše vzpomínky a my si tady dáme trochu roku z roku 98. Tady jsou Garbage.

ho.

Rozumím? Někomu to může vadit. Mě asi taky, ale moje máma to vymyslela jinak, když jsem byl malej a začala mi do ní dávat lentilky místo kaká. A já ji takhle mám jako do dneška. Takže já, když už jednou za čas si dávám krupicovou kaši, tak v ní mám naházený lentilky. No, myslím si, že tohle je jídlo, které by chutnalo baskytaristovi kapely, kterou tady mám připravenou. Dáme si legendární skupinu Nazaret. A já jenom v rychlosti řeknu můj osobní zážitek s touhle skupinou. Měl jsem tu čest, že se mi mohl uvádět na jednom koncertě. A tak jsem se jako koukal, říkám, jestli už jsou jako připravený. Šel jsem na to pódium a vidím. A právě basák, tak ten si tam ubalil malýho jointa a říká mi, počkej, zapálil si ho, vykouřil ho úplně takhle sám, já na něj koukám a on mi říká, bude mi 80, já už si můžu dělat, co chci, můžeš jít, mladej. Já jsem šel nahoru, šel jsem je uvést a v průběhu toho, co jsem povídal, tak on už za mnou stál s těma malinkýma očičkama a jenom za mnou dělal na tu basu bam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. A já jsem říkal, dámy a pánové, tohle jsou Nazaret. Teď je tady máte v srdcovkách. Legendární píseň Dream On.

0: kapela Big Mountain s hitem Baby I Love Your Way, který je za prvý naše srdcovka a za druhý jejich dosavadní největší hit v kariéře.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: 12 hodin 24 minut. Mimochodem Big Mountain byly založeny v roce 1986, to znamená, že 40 let už je to od doby založení. No a mnohem víc jak 40 let, tak se u nás v Česku jí mléčná polévka nebo mlíková polévka, což je teda, jak jsme se shodli všichni, strašný hnus. Vzpomínáme v dnešních srdcovkách na jídla, která nám opravdu nechutnala a jako děti jsme byli nuceni je jíst. A když to tak jako tady prohlídnou všechny zprávy, co píšete na 777-937-777, tak opravdu ta mlíková polívka nebo mléčná polévka, jak si taky někdy říká, tak ta jasně vede a dá se k ní říct jenom jedna jediná věc.
2: To je nuzné prostě.
0: Tak. A dublejt. Tak jo, pojďme si spravit chuť. Pojďme si spravit chuť. Hodíme tady to všechno jídlo, který si pamatujeme ještě. Ne z doby kamenný, ale on už je to pravěk, ta naše základní škola, to je pravda. Tak pojďme to hodit za hlavu, pojďme si spravit chuť a pojďme si dát něco, co máme rádi. A to je srdcovka. Srdcovka na přání. Dejte vědět na 777-937-777, jakou píseň od jaké skupiny byste dneska chtěli slyšet. Jako poslední šestou srdcovku.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Radio, 12 hodin 36 minut a to je nejvyšší čas dát si srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A píše smutná Terka, píše zprávu, ahoj tady Terka, já mám dneska náladu na stejné úrovni jako chuť na mlékovou polévku. Asi je to tím počasí. Vím, že to nejsou devadesátky, ale je to hudba, která mi vždy zvedne náladu a do toho dnešního počasí se hodí. Můžeš prosím zahrát Rybičky 48, píseň Léto? Moc by mi to pomohlo, děkuju. Tak Terko, jasně, já udělám všechno pro to, aby si měla dneska lepší náladu. A pokud taky máte Den pod psa, a na úrovni chuti na mlíkovou polívku. Mimochodem, jenom v rychlosti teď odbočím, jo. Přišly mi dvě zprávy dohromady ze všech těch desítek zpráv. Dvě zprávy od vás, že máte rádi mlíkovou polívku, takže dva opravdu existují. To jsou ty dvě výjimky. No a teď zpátky teda k tomu, tak jestli máte den pod psa a blbou náladu, tak tady je hit z roku 2018. Takový hezký letní sluneční reggae s takovým životním motem, který se vlastně hodí, abyste taky občas byli v pohodě. Musíte to mít prostě jenom...

0: Alvaro Soler na Hit Radio 12 hodin 43 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní srdcovky jsou u konce, ale pokud byste si je chtěli zopakovat, takhle zopakovat je nemůžeme, ale můžete si je trošku prodloužit, protože i dneska večer od 18 hodin tak vás na Hit Radio čeká náš speciální pořad Hit Radio Classic, a to od 18 do 21 hodin, to znamená 3 hodiny opět jako podobných hitů, které můžete slyšet v našich srdcovkách, to znamená legendární 80-ky, 90-ky. A navíc ještě zítra večer, tak budou i hity na přání, takže máte ještě dostatek času na to rozmyslet si, co byste chtěli slyšet večer, pokud náhodou se na vás nedostane v srdcovce na přání. Hit Radio ale pokračuje dál za chviličku. To model Another Love. To je taky trošku malý depresivní tady do toho počasí teď, když to tak poslouchám a koukám na to, jak to venku vypadá. Už u vás prší? Tady u nás už jo? No, tak to asi přijde i k vám. Tak jenom pozor, kde parkujete. V Plzni mimochodem včera byly obrovský kroupy, tak je lepší neparkovat pod stromem, jo? Během nadcházejících 5 dnů. Za chviličku tedy to model, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je krátce před 13. hodinou, už za chviličku Lucie a nejnovější zprávy. Jestli někde nakupujete oblečení na internetu, tak vám řekneme ve zprávách, jak poznat, jestli se náhodou nejedná o falešné padělky. Ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Krátká kolona se táhne na D8 od Klecan po Zdiby. Zdržení kolem 5 až 7 minut pak hlásíte z Kbelské ulice směrem na Štěrboholy, respektive na Černák. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: On air.
3: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v dubnu klesla pod 5%. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezónní práce. Úřady evidovaly bezmála 365,5 tisíce uchazečů, přibližně o 8 tisíc méně než o měsíc dříve. Nejméně lidí bez práce má Praha, naopak nejvíce Ústecký kraj. Internetové obchody často nabízejí padělané produkty a nejčastěji se jedná o rádoby značkové oblečení, elektroniku nebo dokonce i léky. Jak podvodnou praktiku rozeznat, přiblíží mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
7: Pouze nyní slevy až 80%. Neváhejte, pouze dnes nejnižší cena na trhu. Pokud se na e-shopu setkáte s podobnými sděleními, měli byste zbystřit. Mimo to, že se často jedná o nekalou obchodní praktiku, může být až příliš nízká cena jedním ze znaků upozorňujících na problém.
1: Padělané zboží přitom nemusí být jen nekvalitní, ale v některých případech i nebezpečné. Předběžné širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa jsou i slávisté Douděra a Chorý. Fotbalová asociace o tom informovala na webu. Oba hráči dostali v sobotním derby se Spartou červenou kartu a v součtu s předchozími excesy je Slávia vyřadila z A týmu. Teď ještě pohled k nám. Praha chce zrekonstruovat azylový dům armády Spásy v Tusarově ulici. Odhadovaná částka je 200 až 300 milionů korun. V budově vznikne bezbariérové sociální zařízení, sloužící jako azylový dům s vyšším standardem péče, a to pro lidi bez domova po hospitalizaci, seniory bez zázemí nebo pro lidi s omezenou mobilitou.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Deset až 12 stupňů, to jsou odpolední maxima, k tomu polojasná oblačná obloha. Výjimečně přeháňka a zůstává větrno, fouká studený severozápadní vítr.
6: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Jo, jo, venku zima, jestli se vracíte teď v jednu odpoledne z oběda, tak jste určitě rádi, že jste zase zpátky v práci, v teple. Tohle ledový počasí to spoustu lidí překvapilo, ale ne tak, jako to, že fotbalisti David Douděra a Tomáš Chorý jsou nakonec v předběžné nominaci na mistrovství světa, jak jste teď mohli slyšet v našich zprávách. Co vás ale nepřekvapí, tak je fakt, že Hit Radio vám pomůže s vaším rodinným rozpočtem. Tento týden rozdáváme 10 000 korun na nákup a navíc 4 prémiové mobilní telefony pro vaši rodinu. Podrobnosti za chvilku.
6: Hit Radio City.

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Rehab na Hit Rádiu ve 13 hodin a 13 minut. Dneska máme úterý, už v pátek můžete vyhrát 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. A k tomu ještě navíc jako bonus 4 prémiové telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro pro vaši rodinu. Stačí na to jedna jediná SMSka. Tento týden máme téma SMSky od dětí, které jsou většinou krátké, stojí za to a někdy jsou možná až smrtící. Na webu hitradio.cz tak je připravený formulář, přes který se přihlásíte do hry. Jako to udělala Lenka, a Lenky SMSku tady mám momentálně před sebou, protože Lence můžu rovnou pogratulovat za tuhle SMSku, získává denní výhru, což je karetní rodinná hra Sorry Karty, proto abyste se v té rodině o trochu lépe poznali a trávili spolu trošku víc času. Lenky zpráva zní: ztratil jsem vysvědčení, PS, nezapomeňte, já jsem se narodit nechtěl. Já ne. Dobrý, já to beru, bereme to. Lenka je taky ve finále, to znamená, že Lenko, to, že dneska vyhráváš denní výhru, neznamená, že by si nemohla v pátek vyhrát mobilní telefony a zároveň 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. A zároveň to také ale neznamená automaticky, že to Lenka vyhraje. Šanci máte úplně stejnou jako ona. Na webu hitradio.cz veškeré podrobnosti. No a my děkujeme našemu parťákovi Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. Díky tomu tady pro vás máme tyhle nádherné ceny. Takže ještě jednou v rychlosti zopakuju web hitradio.cz. Tam je přihlašovací formulář. Najděte si v mobilním telefonu nějakou šílenou SMSku od vašich ratolestí, které zbožňujete nade vše, a přihlašte ji do hry. Zítra opět ráno mezi 6 a 9 poslouchejte, jestli jste náhodou nevyhráli denní výhru. V čase 12 až 15 je možnost číslo 2 a v pátek pouze v čase mezi 12 a 15 hodinou velké finále od 10 000 a 4 prémiové mobilní telefony pro vaši rodinu.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

Maroon 5 s hitem This Love na Hit Rádiu. Je 13 hodin a 23 minut. Byly u vás včera bouřky, přišlo i k rukobití. No, nebyla by to výjimka. Včera v České republice tak jsme se jako pořádně užili takový ty první silný bouřky roku. Na spoustě míst nám dali to krupobytí. Koukal jsem, že na Liberecku se dokonce objevil i úkaz, který vypadal jako z filmu Den nezávislosti. Meteorologové tomu říkají roll cloud, neboli rotorový oblak. Já nevím, já jsem viděl ty fotky a dost mi to připomíná teda teď ty fotky, které vydala Amerika v rámci jako UFO. Já nevím, já bych si fakt jako možná i myslel, že to přistává nějaká kosmická vesmírná loď. Nevím, je to jako neuvěřitelný. Nás s partnerkou tak chytili ty krouby taky a to jsme byli v autě. To je vám takovej hluk, to je takovej rámus, že to je jako šílený. To se člověk najednou začne opravdu i bát, teda nejenom o to auto. Tak jenom dávejte pozor na to, kde parkujete. Mimochodem, kdybyste ty krouby chtěli vidět, tak jsem je natočil i k sobě na Instagram do storíčka. A zároveň mám tam ještě jednu věc. A to bych asi potřeboval i vaši pomoc, když už jsme tady u té dopravy. Byli jste v autoškole, umíte dopravní značky? Já se totiž v Plzni teď objevila dopravní značka a já mám řidičák 20 let a nebo přes a nevím, co to je. Nevím, co to je. Potřeboval bych poradit. Ještě jsem nikdy takovouhle dopravní značku neviděl, tak se můžete kouknout ke mně. Jsem tam jako Jirka Pelnář. Mám to tam ve storíčku, jestli náhodou víte. Budu si opravdu moc vážit vaší pomoci. Sám jsem zvědavej, na co přijdem. Za chviličku hodiny souvězdí taky David Guetta a Kid Cudi.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hodiny a souhvězdí na Hitrádiu ve 13.36. Tohle tady souhvězdí a pak jsou tady i hvězdy, které si zaslouží opravdu potlesk ve stoje. A dneska je jejich den. Dnes je den zdravotních sester. Doktoři berou veškerou tu slávu kolem, ale sestry dělají tu skutečnou práci, o které se nemluví. Jo? Pojďme jim dát teď všechno slávu světa. Představte si, že stojíte na chodbě v jednu ráno, v ruce máte studený kafe z automatu a máte pocit, že se vám hroutí svět, protože váš táta nebo vaše dítě zrovna bojuje na přístrojích. Jo? A v tu chvíli se neobjeví primář z tituly, ale právě sestra, která vám položí ruku na rameno a bez jediného slova vám podá sklenici vody a čistý kapesník. Tyhle ženy tak mají v popisu práce tu neviditelnou psychologii, kterou se na žádný vejšce nenaučíte. Je to, já nevím, asi čistý instinkt, jo, možná instinkt přežití pro nás ostatní, něco, s čím se narodili. Já jsem viděl sestru, která se po 12-hodinové směně zastavila u paní na pokoji jenom proto, aby jí učesala vlasy, protože věděla, že za ní nikdo jiný nepřijde. To prostě není medicína, tohle je skutečný hrdinství. Opravdu, superheroes pro nás, pro všechny. A je to hrdinství, které v žádných statistikách ministerstva zdravotnictví vlastně nenajdeme. Jo? Sestra je asi jediný člověk, který vás uvidí v tom nejhorším stavu a přesto vám řekne, že vypadáte celkem k světu. Dámy a samozřejmě chlapi, děkujeme moc za vaši práci.

0: Alex Warren na Hit Radio s Hitem Ordinary, tedy naprosto obyčejné. Co ale obyčejné není, tak to je vstávání s Hit Radiem mezi 6 a 9 ráno, snídaně šampionů. To je velmi neobyčejné a neobyčejné jsou i vaše příběhy, které občas ve snídaní šampionů zazní. Jako například dneska ráno.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovém baráčku, no a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, chechechem, chachacha, noční, no,
2: noční.
3: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo, a zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci,
2: yes.
3: Který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
1: Dej si snídat.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Kolony nám stále hlásíte z D8, a to pokud jedete dál do centra na úrovni Zdib, zdržení kolem 10 minut k Belská směrem na Černák a také samotná Štěrboholská na úrovni Štěrbohol. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Matracezahubičku.cz. Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
0: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Úrodu může ohrozit i pokračování současného sucha. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně má novou příručku. Je určena pro pacienty a věnuje se umělé inteligenci. O co se v ní odborníci snaží, to popisuje lékař David Zogala.
10: Trochu poradit těm pacientům, pomoci se zorientovat v problematice, která je teď takový nový fenomén. Pacienti konzultují svůj zdravotní stav a hledají zdravotní rady v těch běžně dostupných takzvaných velkých jazykových modelech, jako je například ChatGPT, Claude nebo Gemini. A snažíme se jim především dát nějaké vodítko, jak postupovat, aby postupovali bezpečně, aby se neohrozili.
0: Příručku najdeme na webu České asociace umělé inteligence. Světové hvězdy MotoGP znovu dorazí do Brna. Grand Prix České republiky se uskuteční zhruba za měsíc, termín od 19. do 21. června. Jako Češi patříme mezi elitní společnost 18 zemí na světě, které mají unikátní příležitost sledovat soupeření těch nejlepších motocyklových jezdců naživo. V kategorii Moto2 startuje jediný český reprezentant v šampionátu Filip Salač. Teď ještě pohled k nám. Praha tradičně odmění dlouholeté dárce krve, opět půjde o bezplatný roční kupon na MHD. V letošním roce tento dar získá 321 lidí. Pro tento účel už Praha vyčlenila 1 100 000 korun. Smyslem tohoto kroku je podpora a motivace dárců v této velmi potřebné aktivitě.
11: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
0: Slibované ochlazení dorazilo, 10 až 12 stupňů, to jsou maxima pro dnešní odpoledne. Většinou polojasno, oblačno, výjimečně přeháňka a studený vítr k tomu.
8: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
12: 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, to počasí, to nám teda dělá další vrásky na čele, to včera kolik bylo 20, dneska 10, to je velmi citelné ochlazení o 10 čísel. To je jako my chlapi, když jdeme do sauny a pak vyjdeme ze sauny rovnou do studené vody. To je taky citelný ochlazení o 10 čísel.
8: Hit

0: Kelly Clarkson na Hit Rádiu. Chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože jsou dvě odpoledne, tak tady máme naši oblíbenou rubriku, neboli náš oblíbený pořad. A jdeme řešit, co říkají odborníci a jestli je to pravda nebo ne. Jo? Dneska tady mám něco, co se vlastně krásně hodí do toho dnešního počasí. Jo? 86% lidí tvrdí, že je bolí hlava, když je změna počasí. Znáte to taky? Máte to úplně stejně? Taky jak je změna toho tlaku, tak prostě vám tady do očí, že najednou nevidíte. Nebo cítíte jinou bolest, třeba vyvrknutý kotník, nebo nějakou jizvu dokonce i. Vnímáte to úplně stejně? Opravdu jsme my tady v Česku až tak vnímaví? Jak to máte vy? Dejte vědět na 777-937-777. Pište zprávy, posílejte hlasovky. My si dáme dva hity a koukneme, jak to vypadá v Česku. Jestli to bude vyšší číslo, anebo naopak, je nám nějaký počasí a změna počasí a tlaku úplně.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Friends na Hit Rádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Byly 2 hodiny odpoledne, takže si zase v klidu můžeme spolu popovídat, jaký názor máte vy na některé věci. Odborníci tvrdí, že 86% lidí v Česku, takže při změně tlaku nebo počasí, tak je bolí hlava. Jo, já k tomu ještě přidávám třeba kolena, nebo kyčle, nebo prostě nějaký zlomeniny, jestli to taky tak cítíte. Tak mám tady zprávy z WhatsAppu 777-937-777. Máme to tady. Mě bolí vyvrknutý kotník už 12 let, každou zimu nebo i takhle na jaře. Je to přesný. Zdraví Lída. Hele, přesně, sedla jsem si do auta a říkám, že mi bolí hlava, takže ano, znám to moc dobře, zdravím Světlana. A ano, včera to bylo úplně nejhorší. Skoro jsem ani neviděla. Zdraví Lenka. Martina píše, jo, já to tak mám pořád. Už spoustu let dokážu takhle i bouřku dopředu předpovědět. Prostě mě začne strašná migréna. Co chlapi, vás taky někdy bolí hlava nebo bolí hlava jenom ženy? Možná na jiný průzkum. Ale to už je úplně jiné téma. Nevadí. Tak pokračujeme dál. Jak jste na tom vy? Máte to taky podobně? Bolí vás hlava, když je změna toho tlaku? Protože včera bylo 20 stupňů, dneska 10. Pojďme hledat taky něco, na co bychom se mohli vymluvit i v té práci. Protože pokud v tomhle mají odborníci pravdu a je to opravdu takhle vysoké číslo, 86%, no tak to by se mohli změnit i nějaký stanovy v práci, ne? Třeba, jo? Že byste mohli mít delší volno na oběd, alespoň. Nebo méně nároků, když se změní tlak. No, dejte vědět, jak jste na tom vy. 777 937 777.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byly Imagine Dragons, máme 14.22.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 86% lidí v Česku prý dokáže vnímat, až někdy předpovídat počasí, na základě změny tlaku, že začne bolet hlava, bolí je celé tělo. A tak se ptám, jak to máte vy?
2: Ahoj, tady Verča. No já mám na to změnu počasí a celkově tlaku vždycky reakci a to je, že mě se změní můj osobní tlak a to je, že vždycky do neuvěřitelně nízkých čísel. Takže někdy se mi stane, že prostě úplně padám, někdy se mi stane, že jenom vidím v obě, ale já to mám takhle. Ahoj.
0: Díky za zprávu. Eva ještě píše, ahoj, mám to úplně stejně, akorát teď při výkyvech počasí mám afty, takže mám hubu jak havajský bubeník. No, to počasí, to nám dává tedy zabrat. Tak jak to tedy nakonec je? Kdo měl pravdu? Vědci anebo my? V tomhle případě
1: vědci.
0: Ano, je to tak. 86%

100%, je tady to správné číslo. A já tady mám ještě jednu zprávu na závěr, kterou jsem si nechal, a to je prostě asi nejlepší zpráva, kterou jsem dneska dostal. Posílá jí Pavel a píše: čau, moje paní to má taky. Začalo jí to tak rok po svatbě. Jakmile mám změnu tlaku, tak jí začne bolet hlava. Gratuluju. Gratuluju. Vyhráváš tady od nás jako klíčenku za tuhle zprávu. A že pozdravujeme paní.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: American Rejects na Hit Radio na úterní odpoledne 14 hodin 35 minut. Už jsou známé tresty pro Slávy a pro Spartu. I přesto, že tento týden začíná hokejové mistrovství světa, tak se v Česku mluví jenom o fotbale, jo? A fotbalová Slávie za ten úlet vedeno, tak zaplatí pokutu 10 mega. A 4 domácí zápasy budou hrát na prázdném stadionu bez diváků. Jinak podle očekávání ten zápas se Spartou kontumačně prohráli, takže člověk si tak jako myslel na začátku, že ta fotbalová nastavba už žádný vzrušo nepřinese, no a ono to nakonec všechno bude ještě zajímavý. Tak uvidíme, další informace uslyšíte samozřejmě ve zprávách na Hit Radio a kdo ví, možná, že je bude rozebírat i naše odpolední show, která začíná v 15 hodin.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Už za chvilku s vámi vaše pražská trojka, která si poradí absolutně se vším. I kdyby nehráli písničky, nahradí to beatbox. Káťo, pojď, kčili se.
3: A už je pro nás jedou, tak je to dobrý. Těšíme se na vás už za chvíli.

Damiano David na Hit Rádiu ve 14 hodin 3 a 40 minut. Dnešní první část odpoledne, tak se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Od 15 hodin samozřejmě se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a zase zítra ve 12 hodin pro vás připravím další fantastický srdcovky. Se máte na co těšit. Navíc zítra je středa, takže nás taky čeká i středeční ruleta českých dvojsmyslů. A na to se zase těším já. Tak téma ještě nevím, uvidíme. Mám na to necelých 24 hodin, aby jsme to dali dohromady. Užívejte a přežijte dnešní den v práci. Užívejte odpoledne s Hit Rádiem do 15. hodiny zítra například.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne, od odolené vody až pozdě by hlásíte dlouhou několika kilometrovou kolonu směrem do centra, zdržení aktuálně kolem 10 až 15 minut. Narůstá zdržení také v Kbelské na výjezdu z metropole, a to od úrovně Hloubětína, a z více auty počítejte také na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol. Tady to platí pro oba směry. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
3: Matrace za hubičku CZ.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré odpoledne. 2,5 milionu korun poskytne potravinové bance Prahy a Středočeského kraje magistrát. Stejnou částku už poskytl před měsícem i Středočeský kraj. Organizace peníze použije na uhrazení provozních výdajů. Díky tomu bude moci z prodejen škol či restaurací svážet potraviny, které by se jinak vyhodily. Záchytce v Praze dluží lidé za přenocování za posledních 8 let více jak 92 milionů korun. Za loňský rok jde o částku 16,5 milionu. Poplatek 3000 korun, který nepokrývá ani náklady, zaplatí zhruba 25% klientů. Kapacita pražské záchytky navíc není dostatečná, pacienti proto končí na akutních lůžkách v nemocnicích. Disciplinární komise zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu, 10 milionů korun. Vedení Slavie už před vynesením verdiktu avizovalo, že klub bude akceptovat jakýkoliv trest a nebude se proti němu odvolávat. Zároveň dočasně uzavře severní tribunu.
0: City Extra.
1: Botanické v Troji finišuje výstava tropických motýlů. Několik druhů je ve skleníku Fata Morgana k vidění ještě do neděle. Součástí je také interaktivní expozice. Co návštěvníky čeká tam, popisuje mluvčí botanické Michaela Bičíková.
6: Návštěvníci si tu mohou vyzkoušet fungování sosáku nebo si prohlédnout pod mikroskopem zvětšené detaily složeného oka, končetin a také strukturu křídel a nahlédnout do vývoje vzácného motýla z našich luhů a hájů modrázka očkovaného.
1: Interaktivní expozici najdeme ve výstavním sále ornamentální zahrady a více na webu botanická.cz. Obloha je v průběhu celého dnešního dne proměnlivá, místy polojasno, oblačno, dokonce se objevují také přehánky nebo i lokální bouřky. Teploty jsou dnes nízké, 10 až 12 stupňů.

0: Jsme v tom spolu, 2 minuty po 3 hodině vás zdravíme. Vincenta teda dneska asi bolí ta druhá osmička, kterou mu trhali včera jedna, dneska druhá. Ahoj Káťo.
1: Ahoj všichni, ahoj Dominiku.
0: Dneska jsme si říkali, kam budeme hrát a jelikož venku hraje 4roční období, tak bych hrál někam, kam si můžete zajít na procházku, ale zároveň se schovat do fajn hospody. Na kampu.
1: Dobrý nápad.
0: Tam je ten mlín, že?
1: Ano.
0: Byla jsi tam někdy?
1: Byla.
0: Proč se směješ? Každý má svý zážitky z mlína, že? Víte, jaký v těch autech, jo, jo, jo.
1: Je to možný. No.
0: A byl tam sedláček?
1: Ten tam nebyl.
0: Víme, aha, tak zrovna.
1: Zrovna, já jsem trefila vždycky jenom ten, kdy tam nebyl.
0: Přátelé, víte, kam jít a víte, co poslouchat. Hit Radio City. Začneme s Selenou Gomez, hezké odpoledne.

0: Jo, tohle člověk slyší jednou, dvakrát a už to umí naspamět. Činasky a selhání na Hit Radio City. Jedno velký selhání, o něm jsme se tady už včera bavili. Asi víte, co se stalo na derby mezi Spartou Slaví, respektive za co Sparta může. A ty, Káťo, říkala, že dneska proběhla disciplinárka.
1: Je to tak, dneska proběhla ta disciplinární komise, už teda víme, jaký budou tresty, což znamená, že kontumace toho zápasu ve prospěch Sparty, takže 3-0 pro Spartu, což snížilo mimochodem bodovej náskok Slavie na aktuálně 5 bodů, což
0: a to je furt
1: už
0: dobrý.
1: Není tolik.
0: Jo.
1: Je to samozřejmě furt fajn, ale není to tolik. Navíc Slavie zaplatí 10 milionů, následní 4 zápasy doma u sebe budou hrát bez fanoušků a zároveň ale Sparta zachování svých fanoušků dostala ještě taky pokutu, a to 600 tisíc.
0: No jak to popisuješ? Včera jsem tady já vám zase říkal, že lidé hlasovali, jak by měla být Slavie potrestaná a kontumace vyhrála tu anketu. Takže možná poslechli hlas lidu, každopádně kontumace, to je hezký slovo, který je vztáhnutelný i na naše vztahy. Kontumaci zažíváme během vztahu. Uvědomte si to schválně. Já třeba nesnáším takový momenty, kdy sám jako chlap začnu něco dělat, jo. Začnu umývat nádobí, začnu uklízet a do toho mi pája moje přítelkyně řekne: "Můžeš umýt nádobí?" Ale já už to dělám, jak kdyby se to resetovalo, kontumovalo najednou.
1: Já teda takhle nemám třeba ráda, když člověk vaří, že jo, ještě se snaží, aby to, a ten člověk tam pak sedí a jako jo, super, máš kečup? Nedávej na to kečup!
0: Znáte takový kontumace doma? Jako například, když dáte jen tak květinu ženě a ona řekne, je, děkuji, je nadšená, a potom dodáte, no ona byla ve slevě. Taky jste se kontumovali absolutně.
1: A nebo jí dáš tu květinu a ona má sice chvilku radost a pak říká, co zproved?
0: Kontumace z druhé strany, no, přesně no. Tak. Kontumace provází naše vztahy, teď aspoň víme, že provází i Slavy. Morandy na Hit Radio City, hezké odpoledne, opatrně na těch cestách.

0: 15 hodin, 18 minut. Posloucháte Hit Radio City a není chvíle, kdyby nám nebodla Lady Gaga. S vámi Dominik, taky Káťa a doufám, že nás poslouchá i šéf vedle. Na nás totiž vyskočil článek, jen tak jsme ho náhodou vybrali. Lidi potřebují dovolenou co 2 měsíce, aby se zpamatovali z toho, co jim práce dělá.
1: Je to tak, jak když jsem to četla, tak jsem si říkala jako wow, to dává smysl.
0: A je to myšlený v kuse? 2 měsíce, mají to učitelé.
1: Ne, je to o tom, že vždycky prostě jednou za 2 měsíce bys měl vypadnout někam na dovču, chvíli jo. Nepracovat, aby se ta hlava jako stíhala průběžně čistit.
0: Jednou za, ok, tak to rozvrhneme na celý rok, protože my jsme se tady také shodli a možná to máte podobně, že by bylo fajn, kdyby jednou za měsíc jsme si vybrali 3-4 dny, kdy zkrátka někam zdrhneme.
1: No, já nevím furt, kdo to bude jakoby nám všem jako platit.
0: Pojišťovna.
1: Jo, to by mohlo být. Myslím, že ve Švédsku tuším, tam už to dělají, že předepisují dovolenou normálně doktoři.
0: A ze severu vždycky přišlo něco dobrýho.
1: Jo.
0: Takže prosím vás, pojišťováci.
1: Kuličky.
0: Nábytek a tak dále.
1: A tak dále. No?
0: A tak dále. Takže po nábytku a kuličkách nemá kačenko.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Metro Games na Hit Radio City, hezké odpoledne přejem. Krátce po půl čtvrtý, s vámi Káťa a Dominik. Jestli jedete cestou z práce, co říkáte dneska na ty cesty? O počasí už jsme se bavili, ale koukněte kolem sebe, užíváte si tu cestu, tak to jste asi jeden z deseti.
1: Je to tak, já se přiznám, že je to, přijde mi to překvapující, šokující a fascinující, protože je tady aktuální průzkum a podle něj situaci na silnicích v Praze hodnotí pozitivně jeden z deseti Pražanů. Jeden z deseti.
0: Teď já nevím, je to málo nebo hodně?
1: Mně to přijde hodně. Jako teda v rámci toho, jak se jezdí po Praze, mi to přijde hodně.
0: No jo, ale jeden z deseti, vzhledem k rozložení obyvatelstva v Praze, mluvíme na vás, přátelé, tak já myslím, že každý desátý může být klidně politik, takže ta odpověď je jasná.
1: Je to možný, no.
0: Nebo
1: jsou to lidi, co třeba nejezdí autem, že jo?
0: Můžou to být no takže já jsem ten desátý taky, i když ano. Mám řidičák, takže by se mě mohli ptát.
1: Protože MHDčko jezdí dobře, co si budem, že jo?
0: A policajti, ty to neřeší. Zapnou houkačku a jedu.
1: No.
0: Stejně jako ti
1: takže
0: politici.
1: Takže jsme na to možná jako přišli.
0: Když jsme na to přišli, každý desátý, hrajem úplně pro všechny, nemusíte se bát. Avril Lavigne. A za chvilku, přátelé, tohle nebylo ještě ono. To bude. Nejzbytečnější zpráva dne, to myslím. Hezké odpoledne.

0: bad memories. Medúza a James Carter. Ale teď někdo úplně jiný. Janek Ledecký, jak on to zpívá? Sliby se mají plnit, že? A my je plníme. My jsme vám o tom říkali, je to tady nejzbytečnější zpráva tohoto dne, kterou pro vás má Kateřina.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: V Británii je podle zákona z roku 1986 nelegální nakládat s lososem za podezřelých okolností.
0: Nakládat lososa?
2: Nakládat s lososem. Jakože prostě s ním děláš nekalosti.
0: Jo, že vyrazíte do města naložit pár frajer.
2: A jdete třeba loupit spolu, víš, nebo já nevím.
0: Tak to myslím určitě.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: Kamradi, venku to vypadá za chvilku 8, ale ne, ne, ne, za chvilku teprve 4. Hezké odpoledne přejem. S vámi Káťa a taky Dominik, no a blíží se zprávy.
1: Dominiku, víš, co je to tunelbus?
0: To je tunel v autobuse.
1: Dobře, já to totiž taky nevím, ale
0: dozvíme se to
1: ve zprávách se to dozvíme, protože tenhle tunelbus pod číslem 145 poprvé sveze cestující během letošního léta.
0: A ví se, kde je ten tunel a kde je ten autobus aspoň?
1: Lucka to všechno ví.
0: Ježiš, já to snad nevydržím do těch zpráv.
1: No.
0: Takže tunelbus.
1: Jestli jste na tom podobně jako my, tak se vlastně dozvíte něco velmi extrémně zajímavého.
0: Já bych ani nepouštěl písnička, já bych počkal do té celé. To je takový drám, takový napětí.
1: V tichu.
0: A odpočítávání. A nebo ty hity budou lepší?
1: No možná, zkusíme, hele, uvidíme.
0: Tak když hity tak pořádný. A Avicii, jo, ten to uměl. Hezké odpoledne.

0: Coldplay, Little Simsa, Burna Boy v éteru Hit Radio City těsně před 16. Za chvilku David Guetta nebo Luis Capaldi, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne, provoz sílí na Pražském okruhu od Zličína až po Ořech směrem k D1. Zatím nabíráte zpoždění kolem 10 minut, kolony ale budou určitě dál narůstat. A to platí také pro jižní spojku a Dobřížskou, respektive Barandáka Dobřížskou směrem do centra. Od Černáku po Štěrboholi kolona se tvoří také na výjezdu Belskou ulici a na příjezdu Cínoveckou. V obou případech zatím počítejte s 10 minutami. A přidám ještě informaci z oblasti kolem Motu. Tady si postojíte v Kukulově, ale také v Bělohorské, a to v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Poptávaný tunel bus pod číslem 145 poprvé sveze cestující během letošního léta. Záměr na zavedení nové expresní autobusové linky odsouhlasila Praha a také dotčené městské části. O jakou linku jde, popisuje mluvčí Rapidu Filip Drápal.
7: Je to vlastně expresní autobusová linka, která pojede tunelem Blanka a která spojí Dejvice s Kobylisy a s Bohnickým sídlištěm i s Čimicemi. Tahle linka vlastně výrazně urychlí cestování z té severní trasy do Prahy 6, protože tím tunelem je to opravdu velice rychlé.
1: V tuto chvíli běží ještě příprava preferenčních opatření pro hladký průjezd linky po celé trase. O stavu u střední vojenské nemocnice ve Střešovicích bude premiér Babiš mluvit s ministrem obrany Zunou. Řekl to v souvislosti s dnešní razí Národní centrály proti organizovanému zločinu, která tam zadržela 11 lidí. Zuna podle Babiše musí zařídit, aby se nemocnice vrátila na špičkovou úroveň, ve které podle něj byla za covidu. Dopravce Leo Express může od prosince zavést vlakovou linku mezi Prahou a Plzní. Šéf antimonopolního úřadu potvrdil, že to neohrozí vyváženost osobní železniční dopravy provozované na základě smluv o veřejných službách. Rozhodnutí je pravomocné.
6: City Extra.
1: Zítra odstartuje 10. ročník celostátního festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. No a slavnostní benefiční koncert Rytíři talentu proběhne ve španělském sále Pražského hradu. Potvrzuje za umělecké vedení a dramaturgii festivalu Irena Pohl-Houkalová.
8: A je to opravdu obrovská událost, protože se na ní připravuje vlastně prakticky několik měsíců 350 dětí z celé země, z základních uměleckých škol, a těšíme se na krásnou dramaturgii, na které vystoupí Spojený orchestr ZUŠ Open, spojené sbory, solisté, tanečníci, výtvarníci.
1: Přímý přenos koncertu odvysílá zítra večer Česká televize a festival ZUŠ Open nabídne program nejen v Praze, ale po celé zemi až do 1. června. Na centrální části Prahy se rozpršelo, taková intenzivnější přehánka, no kači.
0: Přehánka?
1: No tak
0: já intenzivnější. Já bych to řekla, ale říct to nemůžu
7: dodat. Ne, jak škorve.
0: To je dobrý.
1: No každopádně ty přehánky nebo možná i lokální bouřky nás ještě čekají v průběhu dnešního večera i noci. Do rána teploty je kolem 4 až 2 stupňů, takže ochlazení stále pokračuje na některých místech přízemní mrazíky. No a zítra většinou oblačno zataženo a 14 až 16 stupňů.
6: Karlína na Barandov, z Vinohrad na Břevnov, z Pražského okruhu na Pražský okruh. Všude jsme s tebou. Vítej v odpolední show metropolitního Hit Rádia City.
9: Zprávy, doprava i počasí jsou za námi a vy v tom počasí nejspíš míříte domů, tak opatrně.
0: Takhle, jestli ještě jste v práci, tak se pojďme dohodnout, že tam teď zůstanete, jo. A uděláme tady takovej deal, že prostě budeme manifestovat a v 6 přestane pršet.
9: Jinými slovy, přes časy dneska pojedeme.
0: Jo, pojedeme přes časy, a vy s náma zůstanete do 6, no a mezi tím přestane pršet a doma domů půjdete suchou nohou.
9: Vzhledem k tomu, že nám v téhle hodině čekají nepoužitelní, tak každá půl hoďka v práci se počítá a myslím, že nepoužitelných bude zase spousta.
6: Hit Radio City.
9: My tady budeme.

0: Adam Ďurica. Slova, který ho miluje celý Česko. Posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne. S vámi Káťa a Dominik. No, otevřeme, co se děje v Praze. Samozřejmě už se o tom tady dneska bavíme mezi sebou celý den. Zásah v ústřední vojenské nemocnici.
1: 11 lidí, viď, zadrželi.
0: No, já jsem to četl hned ráno, jak to vyšlo, přátelé, na vás to možná taky vyskočilo, že vzali nějakého primáře, jednoho z nich, a už to skončilo na 11 lidech. Co v tom zdravotnictví dělají?
1: Hele, jako já se přiznám, že vždycky, když jsou, a že těch kaus není málo kolem furt toho zdravotnictví, tak si vždycky říkám, že mě mrzí, že jsem na to jako, nemám buňky asi na to, abych to vystudovala, protože ta cesta je šílená. No strašně náročná, jo, jakože do zdravotnictví se dostat někam vejš. No ale když se tam dostaneš a chytneš se tý správně špatný party, jak se můžeš mít hezky?
0: A že jich tam je, těch partíček.
1: No.
0: Přátelé, možná to je ten klíč, neradíme nikomu, nikoho nenabádáme.
1: To není návod.
0: Ale je pravda, že to zdravotnictví je obor, který mu rozumí možná jeden z deseti. A je to obor, kde vlastně se šmelí, ale nevíte, jak se tam šmelí.
1: Tam je jediný, prostě musíš vědět, kdy máš dost a včas z toho ozdrhnout a začít žít někde na Kanárech třeba. Tady takhle. Se podívej, to se na ně přišli.
0: Tak proto se můj psycholog odstěhoval. Už má zarobené.

0: Ryb a Ina, posloucháte Radio City. Tak jsem to řekl.
1: Hezké odpoledne.
0: S vámi Kateřina, taky Dominik. Včera jsem vám o tom neříkal, dneska už jsem připraven. Můj syn odjel do školy v přírodě. Druhá třída, 8 let. A zeptal jsem se Kateřiny, jestli ona taky měla takový jako stýskání se po rodičích. Já jsem totiž prožil školu v přírodě 2 dny. Druhý den museli, já jsem si sugeroval horečku, museli volat mým rodičům, musíte si pro něj přijet. A když jsem přijel domů, normálně z 39, zase 36, zdravej kluk. Tak jsem to prožíval, no tak co mu teď mám říkat? Jako my nejsme v kontaktu, takže říkat mu nemusím nic, každopádně mi chybí.
2: Chápu. Jako chápu, já si myslím, že většinou těm rodičům to dítě chybí.

0: Tam bez malýho, týden, co není doma, tak mi chybí, tak tam určitě se uvidíme, ale stačí být nejrychlejší. My tady máme ze včerejška rekord, bylo to pod 30 vteřin.
1: Ano, 28,70.
0: 10 otázek, špatně odpovědět, ale teď první krok k tomu, napište na 777 937 777, jsem nepoužitelný.
1: Jednou z vás vybereme a za chvíli jdem na to, těšíme se.

0: Ale Farben prostě ví, který melodie použít. Teď ale na druhou stranu, k těm nepoužitelným. My máme na drátě Eriku.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
2: Přesně tak, na drátě Erika, která má za sebou 2,5 hodiny spánku, takže je údajně velmi nepoužitelná. Eriko, je to tak?
3: Ahoj, no, jsem taková gumová.
0: Zníš dobře, ale. A kvůli čemu 2,5 hodiny spánku?
3: Já jsem vyráběla dárek pro svýho milýho.
2: Jo, ale to je hezký.
0: Slyší nás?
3: My máme zítra výročí a slavíme to dneska, tak jsem ho chtěla překvapit. No a jak mám vždycky odhad, že to bude trvat třeba hodinu, tak se to trošku protáhlo.
0: To je jak na Vánoce, když se pomáhá no. Ježíškovi samozřejmě. A tak můžeš nám přiblížit jenom, co jsi mu zabalila, nebo co jsi mu vytvářela?
3: Ale prosím tě, my jsme takový ten třetí pokus, tak se smějeme jako třetí ruchorovej pilíř. A vyrobila jsem mu klasika prostě fotoknížku, že jo, se zážitkama a různě,
0: no
3: jak jsem ho zbalila a tak. Nějaký
0: To je hezký. No, roční výročí, co si budeme.
2: No, hele.
3: No, děti mi řekly, že nám dávají 4 roky.
2: No tak hele, za nás velká gratulace, my vám tipneme klidně i víc. Za 40.
3: Tak jo, tak moc děkujem.
2: No.
3: Já si
2: no.
3: to moc přeju.
0: Ve vztahu tak, buďte použitelní. Promiň, neslyšeli jsme?
3: Ne, že teď ještě abych to zvládla, protože já jsem byla na tom jogovým už někdy minulý rok a bylo to famózní.
2: Hezky.
0: Tak ti to přejem.
2: Tak máš skvělou motivaci, jdeme na to.
3: Tak jo, tak pokusím se.
2: Spouštím stopky právě teď.
0: Kolik stupňů má bod varu?
3: 1995.
2: Která kapela se letos ukáže v Česku?
3: Sajen.
0: Jak dělá ponorka?
3: Dobře, Vice.
2: Kdo hrál ve filmu 3 oříšky pro Popelku?
3: Orbit.
0: Co patří do bramboráku?
3: Bioderma.
2: Jakou barvu má malina?
3: Zelenou.
0: Za brouky hit Summer Love.
3: Param, param, pam.
2: Kde bude mít Eva Farná své 3 koncerty?
3: Nikdy.
0: Jak zní dopadnutí tenisáku?
3: Řach.
2: Doplň název filmu Fotr je?
3: Blbec.
2: Wow.
0: To bude
2: wow.
0: 4. nebo 5. díl.
2: Já myslím, že to chystají zrovna teďko. Každopádně máme nějaký námitky?
0: Námitky ne. Mě by zajímalo, jestli jsi měla otevřený noviny někde. Protože ty jsi tam sázela slova, která by mě nenapadly v jakýkoliv konotaci, v jakoukoliv hodinu. To asi ty 2,5 hodiny spánku.
3: Ale já nevím, jestli to můžu říct, že mám tahák.
2: Hustý, tak vypadá? Oni už dělají taháky.
3: Hele, hustý, já jsem zaparkovala, přijedu do servisu a mám na klíně orbitky, krém na obličej, vlhčený ubrousky a pytlík ze staročeskou pekárnou.
0: No Káťo, máš ty, protože dneska jsme ochuzeni o Vincenta, který to hlídá a mě jako to prosvištělo, že mi všechny odpovědi seděly. Máš něco ty?
2: Já myslím, že nejen teda ty bramboráky s biodermou nedělej, prosím tě.
0: U toho jsem si říkal, kde Tana přišla na biodermu.
2: Já jsem taky byla zaseklá. Každopádně, Eriko.
3: Hele, a smí se to?
2: Jo, to je v pohodě, jako co ti na to, jak ti
0: už
2: to můžem zakázat.
0: Tu písemku odevzdala, takže dobrý.
2: Každopádně čas extrémně hezký, bohužel nestačí na náš rekord 34-33.
3: Tak kráso.
2: Ale
3: tak
2: jinak jako jsi mezi našima top 10 jako časama, takže i tak naprosto skvělý výkon.
3: No, tak moc děkuju.
0: Eriko, děkujeme tobě. Ty se dospí dneska a to výročí ať proběhne. Jak
2: no,
0: tak
2: no dneska
0: dospí.
2: Ne, dneska si užij výročí právě. No, a
3: dneska
2: pak
3: se asi nedospí. Aspoň doufám. Ani, ještě není 22:00, tak to nemůže
2: to. Moc si to užij, měj se krásně, ahoj.
3: Moc vám děkuju, vy se taky mějte, ahoj.
0: Teda víc takových z vás v éteru bez táháku, ale my to kontrolovat nebudem. Dobrá taktika, dneska jsme vám poradili, protože tenhle týden jako hodně rychlej.
2: Takže zase zítra.
0: Ve stejný čas, stejný místo.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: na Hydrádiu City. S vámi Káťa, taky Dominik a tohle nás hodně zaujalo. Dobře poslouchejte, budoucnost randění leží podle expertů v AI. Váš osobní AI agent prostě proskenuje celé město, promluví si s digitálními agenty ostatních a pak vám na stůl hodí tři složky se vzkazem. S těmito si budeš rozumět. To jsou oni. Mně to připomíná za dob našich rodičů a prababiček, pradědečků, vlastně dohazovačky.
1: No jasně, no.
0: Obešli město, poptali se a
1: kdo,
0: potom vám
1: řekli, kdo kde co nabízí.
0: Jaký má grunt.
1: Jaké bude věno.
0: No ale bylo by to fajn i v těch seznamovacích aplikacích, Kateřino, ne? Třeba takovej Tinder, kdyby ti jako rovnou naskenoval to, jaká jsi a co by pro tebe bylo vhodný a ne, aby jsi vybírala z celý Prahy.
1: Nebylo by to skvělý, pač tam by bylo prázdno.
0: Jste na konci. Dojeli jste.
1: Dohráli jste Tinder. Navždy si, navždy sami. Hotovo.
0: Hotovo. Feeling blue without you.

0: Lucenzo a Don Omar, posloucháte Hit Radio City těsně před 17. Za chvilku Sia nebo Ella Henderson, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí a obrňte se trpělivostí. Teď v těchto chvílích hlásíte dlouhé kolony z tunelu Bubenecký tunel směrem na Troju, ale také příjezd ulicí v Holešovičkách směrem k tunelům. Velmi silný provoz a dlouhé kolony. Platí to také pro Povotavskou oblast kolem nemocnice Bulovka, také ulice Prosecká, Čuprová. Zdržení hlásíte z Letenského tunelu. Platí to pro oba směry. Může se jednat o 10 až 15 minut. Silný provoz zůstává také na Barandiáku a v Dobřížské ulici. Štěrboholská spojka na úrovni Štěrbohol v obou směrech nabíráte zpoždění minimálně 15 až 20 minut. No a blokuje vás kolona a také nehoda na příjezdu po D5 od Rudné a pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 17 hodin aktuálně z Metropole a Michal Merenda. Galerie hlavního města Prahy uvedla výstavu Expanze přírůstky 2013 až 2025. Kurátorsky ji připravila ředitelka galerie Magdalena Juříková.
4: Galerie nemůže konkurovat velkým sběratelům, který disponují obrovským kapitálem. Nicméně my využíváme toho, že vlastně nakupujeme často z výstav, které pořádáme, takže potom jsou ty ceny příznivější. Všechny ty návrhy potom předkládáme nákupní komisi, která je složená z odborníků, z našich kolegů, případně pedagogů vysokých uměleckých škol. A po schválení potom musíme se samozřejmě vejít do toho rozpočtu, který díky magistrátu dostáváme pravidelně už více jak 13 let, tak potom po schválení zavíráme smlouvy a díla zapisujeme do sbírky.
3: Výstavu budeme moci v prostorách Galerie hlavního města Prahy knihovna navštívit až do 30. srpna. A důvodů je mnoho.
4: No, překvapili mě kolegové, kteří byli na vernisáži a říkali něco v tom smyslu, že to je parádní příležitost k výuce dějin umění od poloviny minulého století k současnosti.
3: I samotnou ředitelku výstava stále překvapuje.
4: Samozřejmě mě na tom nejvíc baví to, že potom, když se to vystaví v takovém, i když výběru, ale větším množství, tak ty věci pořád spolu fungují a mají svoji nadčasovou platnost a to je dobrá zpráva, nakupovali jsme dobře.
3: Tolik dnešní aktuálně z Metropole, další za týden.
5: Oblačno, polojasno, do rána teploty ty nejnižší 4 až 2 stupně a místy přízemní mrazíky. Foukat bude už jen západní vítr. Teploty zítra v průběhu celého dne kolem 14 až 16 stupňů. Bude tedy nepatrně tepleji oproti dnešnímu dni. No a většinou polojasno, oblačno, vítr opět pouze západní.
1: V Česku je spousta metropolí, ale jen jedna má metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
6: Ani nekoukejte na hodinky, 2 minuty po páté právě teď a zdraví vás. Káťa, ahoj.
7: Ahoj.
6: Taky je tady s vámi Dominik. A dneska to venku vypadá jako ticho před bouří. Akorát to ticho už je třeba 5hodinový.
7: No hlavně mě úplně stresuje, jak vždycky chvilku se to zatáhne, je hrozně temno, prší. A pak je sluníčko, jak kdyby pohoda, jdeme ven.
6: Ale pozor, Káťa je taková rosnička, ani to neví. Ty když si nevezmeš deštník do práce, tak bude luchat.
7: Pršet. Ano.
6: Pro ty 3 ostraváky, co nás poslouchají. Bude pršet. Dneska máš, nemáš deštník?
7: Nemám deštník samozřejmě.
6: Takže nebude? Jo, bude. Jay-Z, pokračujeme v hitech. Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Zahalenej obličej a nejnádhernější hlas posledních 10 let. Sia, posloucháte Hit Radio City. S vámi je Káťa, taky Dominik a Pražané hledají ornou půdu. Nevrátili jsme se do středověku, okay. To nebyly rádia, ale je enormní zájem o zahrádky. Zkrátka takovýto komunitní zahradničení opět jede a Pražáci jsou schopni zaplatit miliony, fakt jsou přemrštěný ty ceny za zahrádky a je hlavně větší poptávka než nabídka.
1: To je hustý. Jakože si, ale tak já to chápu, protože zeleninka, je, ovoce je to drahý, že jo? Tak si to chceš sám vypěstovat.
0: Takhle, nevím, jestli se vyplatí koupit za ty částky, co jsem viděl zahradu, vypěstovat si rajčata.
1: Bys musel pěstovat dlouho, aby se to vyplatilo, okej.
0: Okay. Ale když se na ty ceny dívám, tak jsou to fakt třeba 5-6 milionů za pár metrů čtverečních.
1: Ty krása.
0: A hlavně mi přijde, že Pražáci, nejsme náhodou nějak líní, takže si můžeme 100 kilometrů zajet za Prahu, ne? A tam si třeba koupit za tu cenu velkou chatu.
1: No, a tam můžeš i pěstovat a tak, viď?
0: Tam už, hele, 100 metrů za Prahu můžeš pěstovat, co chceš, i pod UV lampou. A tam se to bude rentovat konečně.
1: Jo, a dobře se to bude prodávat, očividně.
0: A pak zpátky do Prahy. Ježíš, my tady sami předáváme dneska rady.
1: Dneska jsme hrozně dobrý na ty ekonomické rady.
0: Hlavně pozor, jo? Ella Anderson, tu máme moc rádi. Kacu, že no.
1: Miluju.
0: Zahrádky, koláčky, moc dobrý.

0: Takový pene, zapečený.
1: No, anebo farfále, motýlci, že jo?
0: Jo. Mají křídla, dobře. Cítíte to taky?
1: A tohle?
0: Jsou vrtulky.
1: Ale já jsem na ně myslela taky úplně přesně, že tohle jsou vrtulky, to je hustý.
0: Vytančený, no? Hele, to bychom mohli pokračovat ještě se všema hitama.
1: Tak, těstovinový playlist, už za chvilku všechny tyhle tři songy vám zahrajem. Těstoviny si k tomu udělejte podle sebe.
0: Všechno a ladente na zkus.

0: Na Hit Radio City Ellie Goulding. Díky, že i dnešní odpoledne jste v tom s náma. Zdraví vás Káťa, taky Dominik. A přátelé, mám dotaz. Co je to seriál Euforie? Na mě furt vyskakuje nějaká blondýna všude.
1: Sydney Sweeney. Jo. Dobře.
0: Co jsem?
1: Ne, já jsem třeba viděla první dvě série a do té třetí se mi strašně nechce. Protože na mě byla poměrně náročná už ta první, jo. A ta třetí, z toho, co o ní vím, je jako hodně silný kafe.
0: Je skvělý, že jsme v pozici, že ty jsi viděla, patříš mezi v uvozovkách fanoušky, ty první dvě série, ale ta třetí a fotky, co z toho jenom vidím, neviděl jsem zatím ani jeden díl, furt nějaká nahatá blondýna. Ona si vydělává na OnlyFans, ta herečka, jakože?
1: Ano.
0: A ty fotky, co jsou na internetu, to můžu vidět v tom seriálu?
1: No, ano.
0: To je vystřižený přímo z toho a to je jako zdarma někde?
1: Musíš si zaplatit nejmenovanou streamovací platformu a tam se na ten seriál pak můžeš dívat dokola, vracet si scény, koukám, že to by tě asi to... Můžeš přestat mlaskat?
0: Já bych asi přeskočil první, druhou sérii, budu se chytat u té třetí?
1: Já myslím, že to nebude zas tak vadit.
0: Nebude to příběhu vadit? Uh-huh. OK, tak já dneska asi mám program, vy se mějte krásně a za chvilku se slyšíme zase. Pusťte mě to, pusťte.
1: Tak Luna právě teď.

0: Imagine Dragons na Hit Radio City. Je s vámi Káťa a taky Dominik. Kamarádi, kontumace. Dneska jsme řešili, co je slovo kontumace. Takhle řešil jsem to já, musel jsem si to najít ve slovníku, ale bavili jsme se o Slávii, to, co vyváděli jejich fanouškové na hřišti. No, dneska padl rozsudek, slušná pokuta.
1: 10 milionů korun, 4 zápasy bez diváků, je to drsný docela, no.
0: Je kontumace drsná i ve vztazích, protože kolikrát ve vztahu je nějaká situace, kterou všichni prožíváme, a najednou kontumace. Jako když například uděláte, vy uklízíte celý byt, potom přijde žena, chce vám to pochválit a vy řeknete, no, jsem neměl co dělat. Tak už to trošku sníží tu vaši snahu, mi přijde.
1: Takže opatrně na tyhle kontumační techniky. Držte se, budem se na vás těšit samozřejmě zase zítra přesně ve 3.
0: Těšíme se, ahoj.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
4: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovém baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hecheche, chachacha, noční, no.
3: Noční.
4: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci.
3: Yes.
4: Tady se tak zděsil, že začal po mně střílet.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Hit Radio.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobrý podvečer. Kolony nepolevují na Štěrboholské na úrovni Štěrbohol, platí to pro oba směry, také v Kbelské na výjezdu z metropole nebo v Cínovecké v opačném směru. Zdržení kolem 10 minut hlásíte z Barandáku. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. O stavu ústřední vojenské nemocnice v Praze bude premiér Babiš mluvit s ministrem obrany Zunou. Řekl to v souvislosti s dnešní razí Národní centrály proti organizovanému zločinu, která tam zadržela 11 lidí.
4: Teď od nástupu naší vlády slyšíme, že ta nemocnice je v rozkladu, že se tam dějou podivné věci. Já jsem pana ministra Zunu na to upozorňoval, dnes tam zasahuje policie, jo, odcházejí lidi, byl tam nějaký požár, samé špatné zprávy. Je mi to líto, ale samozřejmě ministerstvo obrany musí teď zásadně a rychle reagovat.
3: Zuna podle Babiše musí zařídit, aby se nemocnice vrátila na špičkovou úroveň, ve které podle něj byla za covidu. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů. Úrodu může ohrozit ještě pokračující sucho. Vysokoškolských studentů v technických oborech ubylo. Zatímco v roce 2005 tu studovalo 60 tisíc lidí, loni to bylo necelých 40 tisíc. V posledních letech roste počet studentů přírodovědných oborů a oborů zaměřených na komunikační technologie. Čeští hokejisté odletěli dnes do Švýcarska. Na palubě speciálu do Bernu byla i trojice útočníků v čele s kapitánem Romanem Červenkou, kteří se zapojili do přípravných zápasů před startem turnaje. Lukáš Sedlák a Matěj Blíml. Světový šampionát startuje v pátek.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: V noci většinou oblačno, polojasno, v jižní polovině území se lokálně vyjasní. Na severu Čech přehánky, které nad 700 metrů mohou být sněhové nebo smíšené. Nejnižší teploty je plus 4 až 0, při uklidnění větru až minus 2 stupně. No a přes den pak pod mrakem maxima kolem 13 až 17 stupňů a přehánky zejména na severozápadě Čech.
5: Tak jsme se dočkali, 18. hodina, start hudebního speciálu Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Michal Pospíchal, dobrý den.

hlas jste poznali, píseň určitě taky. Tohle byl Sting, Englishman in New York. Hráli jsme na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. Sting se v roce 2025 zastavil v České republice hned dvakrát, hrál v Plzni a taky v Ostravě. No a letos se do naší domoviny vrací znovu, tentokrát vystoupí v Praze. Tak tedy 21.6. je ten termín, který byste si měli poznamenat v kalendáři, pokud Stinga chcete vidět a slyšet naživo. Stojí to za to. Manu Chao, Me Gusta Stu, to je další nachystaný hit, taky Garbage, Only Happy When It Rains. Tak to je záležitost, kterou vám posíláme právě teď. Pro lepší náladu.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Tohle je skupina Divoký byl. Připomíná nám, že se blíží to správné období plné festivalů a městských slavností, kde se Divoký byl určitě bude prezentovat. Takže další skvělá možnost vidět a slyšet je naživo. My jsme je teď připomněli na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. V tom se až do 21. večerní vracíme zpátky v čase, vybíráme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a zavzpomínáme taky na rok 1994. Tuhle věc se dobře znáte, jmenuje se There's a Party, stojí za ní švýcarský DJ, zpěvák, producent, který si říkal Bobo, tedy DJ Bobo. No a právě v 94. vydal desku, která se jmenovala úplně stejně jako tahle píseň, There's a Party, ale mezi těmi skladbami, které se na albu objevily, nesměla chybět ještě jedna věc, která hodně vyčnívala, a tu si právě teď na Hitrádiu připomeneme. Let the dream come true.

0: UK je další skvělá hudební vzpomínka. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti, to nejlepší, co jsme našli v našem hudebním archivu. Je to taky dáma s nezaměnitelným hlasem. Jasná věc, tohle je Shakira a hitovka Whenever, Wherever. Tahle věc vyšla na desce Laundry Service z roku 2001. Mimochodem vyšla taky ve španělštině jako Suerte. Hodně zajímavý poslech. Nicméně právě tahle píseň otevřela Shakiře brány do světa mimo Španělsko, respektive její domovinu Kolumbii, poněvadž a protože to byla první anglicky naspívaná píseň, která se ujala v hitparádách po celém světě. No a pak už Shakira věděla, jakým směrem se vydat. Tak ví, budeme hrát, už je za chvilku, připomeneme jí tady na Hit Radio taky Hates a nebo Status Quo. Na to všechno se můžete těšit ještě do konce hodiny.
1: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dejme jenom trochu času, zpívá v této písni Kylie Minogue. Když koukám na čas, dovedla nás až k 19. večerní. Posloucháte Hit Radio. Užívejte úterý.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku.

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Bude pokračovat skupina Team. S vámi Michal Pospíchal. Dobrý večer.

Tohle je stálice 80-kových playlistů a karaoke klasik. I think we're alone now. A zpěvačka, která si na hudební scéně říkala jednoduše Tiffany. Ladíte Hit Radio, hudební speciál, Hit Radio Classic. My jsme se teď pohybovali zpátky v 80. letech. Poněvadž a protože vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tiffany byla takovým teen pop idolem. Vzala píseň, která vlastně vznikla v roce 1967, tehdy připravila skupina Tommy James and the Shandells. No a v roce 1987, tedy k 20-letému výročí, udělala ten remake, který jsme si připomněli na Hit Radio právě teď. A i po letech zní pořád naprosto fantasticky. Mimochodem, bylo jí teprve 16 let, když tuhle píseň naspívala a její management tehdy přišel s velmi chytrým nápadem. Místo klasických klubů nebo nějaké tour po festivalech vyrazila na tour po nákupních centrech v USA. A tehdy to bylo úplně nové marketingové schéma, které naprosto fantasticky zafungovalo. Možná i díky tomu se pak Tiffany stala jednou z tváří MTV éry. Pokračujeme dál. Teď s dvojicí Mariah Carey a Boys to Men. One Sweet Day. Velká romantika. Už od prvních tónů, tak se nalaďte na tu správnou vlnu. Tohle vám nicméně hrajeme pro lepší náladu. V úterý 12. května, 12 minut po 19. hodině. Hezký večer.

0: studiu to vůbec nenahrávala kapela Toto, ale studioví muzikanti, kteří to prostě vzali z gruntu a naprosto fantasticky, takže i oni si určitě zaslouží nějaké to drobné uznání. Ace of Base přidáme, taky skupinu Činasky, i takhle vám na Hitrádiu budeme hrát za chvíli.
1: Hitrádio.

Teď jsme zažili opravdovou chvíli nostalgie. Návrat do roku 2006. Skupina Činasky tehdy vydala desku Music Bar a na ní se objevila drobná paralela. Hráli jsme na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. Až do 21 hodin vám servírujeme to nejlepší z našeho hudebního archivu a přesuneme se do roku 1997. Na severu vznikla partička, která si říkala Aqua, byla částečně z Dánska, částečně z Norska a právě v 97. vydala desku Aquarium. Na ní se objevila třeba tahle stěžejní záležitost. Písnička, která Aqua naprosto proslavila, která ji otevřela brány do toho hudebního světa, do showbiznisu, který pak Aqua udělal spoustu služby a parády, protože ji vydělal spoustu peněz a přinesl mnoho fanoušků. Na stejné desce se objevila taky jedna romanťárna. Takže Aqua ukázala, že neumí jenom ten bubblegum pop, ale dokáže hrát taky na tu vážnou strunu. No, byla tam ještě jedna stěžejní píseň, určitě ji poznáte. Dr. Jones byla v podstatě taková parodie na Indiana Jonese. A jinak ten klip, který vzniknul, to byla naprostá charakteristika 90. Džungle, chrám, dobrodružství, komiksová stylizace, barevné kostýmy, prostě všechno, co od té písně čekáme, už jenom podle toho, jak ji slyšíme. Tak si teď pojďme poslechnout v plné parádě. Rok 97, Dr. Jones.

O naše uši se teď je starala Donna Summer. She's work hard for the money, tak to byla věc, na kterou jsme vzpomínali, posloucháte Hit Radio. A ten hlas určitě taky poznáváte, patří Madoně. Píseň What It Feels Like for a Girl se objevila na její desce v roce 2000. To je hodně pohodová záležitost. Madonna se nicméně rozhodla, že vydá ještě jednu verzi a připravila oficiální taneční remix. Jmenuje se úplně stejně, je o hodně víc našlapaný a hrát vám ho na Hit Radio budeme za chvíli. Přidáme Roxette anebo Modern Talking.

tohle je naprostá ikona 80. skupina Modern Talking a Včery Šery Lady, hymna roku 1985. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, je to 20. večerní. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, nachystané v playlistu Vanastovky, taky Michael Jackson. Michal Pospíchalo za mikrofonem, přeju hezký úterní večer.

Typický zvuk vanastovek. Vanastové věci dohrály právě teď. Na Hitrádiu jsme si poslechli sbírku z vadlejch růží. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Klasika. Až do 21 hodin vám servírujeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že vám to dobře vyladí ten úterní večer s datem 12. května. My si teď dáme hudební projekt Stars on 45. Vznikl v Nizozemsku a tahle parta se specializovala na to, že dělala hudební remixy spojené s několika hitů konkrétních interpretů. No a my si teď budeme hrát More Stars, což je taková ABBA medley. Mix těch největších hitů ABBY.

Tohle je jedna z těch písní, které interpret umístí na desku a nemá od nich žádné velké očekávání. A tady přichází ten paradox, kdy přijde na řadu posluchač, který rozhodne, tohle bude hit. Příběh v kostce, který potkala taky písničku o Zmi. Tohle byl Shaggy a Rick Rock. Ladíte Hit Radio. Hit Radio, které vám až do 21 hodin hraje to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle je naprostá 80ková hymna. Vyšla v roce 1988 na albu The Innocence. To má na triku pochopitelně partička Erasure. Písnička se jmenuje A Little Respect. A hrát ji budeme za chvíli. Taky North and South, Tarantino's New Star, anebo Shakespeare Sisters. I na to všechno se v těch příštích minutách můžete těšit.

Tohle byly Shakespeare Sisters s hitem Stay. Hrajeme ty největší hity, ale taky se věnujeme aktuálním tématům, které vás zajímají. Erasmus je termín, který znáte zejména, pokud máte doma školáky a studenty. Erasmus není jenom semestr na pláži a selfie z Barcelony. Dnes můžou nejen vysokoškoláci, ale i středoškoláci, učni nebo třeba mladí sportovci. Evropská unie na program Erasmus Plus do roku 2027 vyčlenila zhruba 26 miliard eur a cílem je, aby zahraniční zkušenost nebyla jenom pro bohaté rodiny. A jak potvrzují i studenti na sociálních sítích, největší přínos často není škola samotná, ale samostatnost, jazyky a zkušenost se světem. Tím tedy vyvracíme možná ten největší mýtus, který říká, že Erasmus jenom pro vysokoškoláky. Ne, ne. Stejně tak to není jenom zábava a půl roku volna. Student nebo účastník musí plnit studijní, pracovní nebo projektový plán. U vysokoškoláků se řeší předměty a kredity, u odborných škol praxe, u škol a organizací konkrétní vzdělávací cíle. A vůbec nevadí, když člověk neumí perfektně anglicky. To není definitivní vstupenka a ani podmínka. U některých pobytů je pravda, je angličtina důležitá, jinde nicméně může jít o jiný jazyk nebo o praktickou odbornou zkušenost. Erasmus Plus samozřejmě vznikl jako evropský program a podporuje spolupráci mezi zeměmi, ale jeho praktický dopad je velmi konkrétní. Mladý člověk si vyzkouší život v zahraničí, zlepší jazyk, získá zkušenost s jinou školou nebo pracovištěm a často i větší sebevědomí. Důležité je si říct, že Erasmus Plus není určen jenom pro úzkou skupinu vyvolených. Ve skutečnosti je to jen velmi praktický program Evropské unie, možná jeden z těch nejpraktičtějších. Pomáhá studentům, učňům, školám, učitelům, mladým lidem i organizacím získat zkušenost, kterou doma nejde jednoduše nasimulovat. Na Hit Radio teď se budeme vzdělávat hudebně, pokračují Linkin Park.

0: Tohle je písnička, kterou budou všichni znát jako Sklíčka, od Rasové Sklíčka. Její opravdový název je Ale ty a můj brat. Ladíte Hit Radio. To byl Miroš Birka, Marika Gombitová a Jan Lehocký. To jsou jména, která se potkala ve skupině Modus, takže samé povědomé hlasy. My budeme pokračovat v hudebním speciálu Hit Radio Classic dalšími skvělými hity. Na chystaní třeba Sugar Babes, taky Point Break nebo Mike and the Mechanics. Over my shoulder. Záležitost, kterou pro vás taky máme nachystanou do těch příštích minut. Hodně pozitivní úterý, to se musí nechat.
1: Hit Radio.

Takhle to v závěru hodiny rozparádili na Hitrádiu Point Break Stand Tough. Byla záležitost, která nám dnes uzavírá aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Těšit se na vás budeme pochopitelně i další večery, vždy od 18 hodin vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Zítra nicméně vaše středa, to budete playlist na Hit Radio režírovat vy. No a z té další muziky bude pokračovat třeba Taylor Swift, Lost Frequencies, Moby, Aneta Langerová nachystaná. Prostě i v příštích minutách bude co poslouchat. Tak mějte hezký úterní večer.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio.

Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Hit Radio City.
2: Žijí příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.